0: takže vyhráváš 3000! Jo!
1: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáji?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve stole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo.
1: Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: je ten tvůj?
1: Počkej si na výzvu
0: a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu.
2: To nejlepší.
0: Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: takže vyhráváš 3000. Jo!
1: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000.
2: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Nazdar, krásné dobré ráno, posloucháte Radio Kiss a první, co mám dnes na srdci je, že vám chci popřát nádhernou neděli. Vždycky mi říkali doma, když někam přijdeš, tak slušně pozdrav, tak slušně zdravím a hlásím, že jsem tady, dobrý den. No a přátelé, vy posloucháte to nejlepší rádio pod sluncem, možná i pod mrakem, které hraje to nejlepší od 90. let. Jako lepší hudební mix byste jinde nenašli. To si pojďme říct. Tak, já už se samozřejmě ptám vás, našich milých posluchačů, co máte dnes v plánu? Co na dnešní den chystáte? Prozradíte mi to, ahoj.
1: Čau Marti, takže dneska dopoledne trošku práce, a odpoledne máme akci, protože kamarád má rozlišku se Svobodou, takže bude soudeček, pivečko, kobásky, masíčko. Čau, čau.
0: Tak to má být. Zdravíme na Ostravsko. Ahoj.
2: Martine, no krásné ráno, no nebo hezké ráno. No jak chceš ty, jo? Musí kýs. No tak pojedeme. Bomby, pecky, rakety. Hej, slyšíš tu náladu? No pecka naláda, úplně naláda, be happy, čau!
0: A to jsem zatím jenom pozdravil a řekl jsem dobré ráno. A takováhle skvělá nálada se lidé z éteru, že to má takovýhle účinky. Tak zdravíme ještě do třetice jednoho posluchače, teď před 7 hodinou, ahoj!
3: Úžasný lidi, úžasný rádio, Radio Kiss je prostě bomba! Marťa, zrozjeď to!
0: Tak evidentně ladí fanoušci. V 7 ráno ladí hlavně fanoušci. A také ti, co musí vstávat v neděli do práce. Tak ať vám to utíká a pokud třeba právě teď chystáte snídaní pro celou rodinu, ať si pak všichni pošmáknou. Dobré ráno.

0: vás naše muzika. Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
1: Neděle bude spolu jasnou až oblačnou oblohou, během dne bude oblačnost přibývat a objeví se také přehánky a nebo bouřky. Vítr zafouká od západu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
2: Odbyla 7. hodina, posloucháte Kiss, já jsem Martin Hovorka a na úvod dnešního rána mám pro vás Bon Jovi a pecku It's My Life.
0: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme lehce po 7. hodině a i když už máme pár hodin světlo, už máme regulérně bílý den, tak samozřejmě neděle a to se hodně jako vyspává, ale třeba nás poslouchá někdo, kdo byl včera v Mikulově, kde Radio Kiss mělo v amfiteátru mejdan. Tak pokud se vám večírek líbil, máme radost, pokud už teď jste vzhůru, máme dvojnásobnou radost. No a chtěl bych říct, že v Mikulově včera s námi, s DJ a moderátory Rádia Kiss, byla také skupina Verona. No a pokud jste náhodou nebyli a říkáte si, tyjo, tu Veronu, tu bych zrovna chtěl nebo chtěla vidět naživo, tak vlastně ani ne, za 14 dní má Verona koncert, další mejdan, který bude po boku nás Kysáků, a to v Kamenici u Prahy, kde vystoupí nejenom Verona, ale i Lunatic, ale také za Radio Kiss Roman Anděl a také já, Martin Hovorka. No a v této sestavě vás budeme bavit 12. června a já mám na tento mejdan pro vás dneska vstupenky. Takže se vyplatí poslouchat Radio Kiss, buďte s námi ráno dopoledne a já si myslím, že až budou všichni vzhůru, tak ty vstupenky vám sdělím, jak vyhrát. Každopádně telefonní číslo 210 323 323, to bude nutnost. Whitney Houston, taky Gigi D'Agostino, další muzika, která vás doufám probere během dnešního rána. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Hezké dobré ráno, blíží se 7:30 a ve mně teďka hrklo, dívám se do kalendáře a ono je 31. konec května. Tyjo, to jaro nějak utíká děsně rychle a jak mi říkala moje 94-letá babička do telefonu předevčírem, říkala, Martinku, to bude takhle a je zase zima. Jeďte rychle tu dovolenou, ať to stihnete. Přátelé, takhle a budeme chodit zase v tom, v teplých svetrech a bundách. Takže přátelé, pojďme si užívat to, že máme teďka hezký počasí a že ještě není ani léto. Teprve je prostě jaro ve svém nejlepším tažení. Prostě já mám pocit, že jaro je teďka jak na nějakém nejlepším mejdanu. Jo, teploty prostě do třicítky, svítí pořád sluníčko, bazény se ohřívají, voda v rybnících taky se ohřívá, takže není nic lepšího, než to těšení se na to, až skočíme do té vody a budeme se i opalovat někde na pláži. No nic, ale to jsem předběhl moc, protože teď máme opravdu ten poslední květnový víkend a děje se spousta akcí. Terka o jedné skvělé ví, ahoj!
2: Zveme vás na motoristickou slavnost legendy, která se tento víkend koná na pražském výstavišti. Těšit se můžete na více než 1000 exponátů. Celý den budete mít plný objevování, obdivování, inspirace a zábavy. Poznáte automobilové a motocyklové novinky. Někteří zavzpomínají na své dětství u historických vozidel. Potkáte zajímavé lidi, poslechnete si skvělou hudbu a najíte se u spousty stánků.
1: Zítra je den dětí. No a dětský den se slaví už dnes, například v zoologické zahradě v Jihlavě. A já jsem si říkal, že bychom se mohli podívat na to, jaká, když den dětí, jaká mláďata mají v této zoo. Tak můžete tu objevit třeba dvě malé guarézy, dovádějící malou hrošíkovou nebo malého kočkodana. Přibyla i dvě mláďata u kapibar během zimy a přírůstek je vidět i u emu hnědých. Další mláďata čekají, protože na vejcích aktuálně sedí třeba plameňák růžový. No, tak to jsou novinky z Jihlavské zoologické zahrady, kam se rozhodněte podívat. No a já už vám posílám další muziku, ať máte hezké ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

a Get Lucky. Za malý moment písnička, která teďka hodně trenduje na sociálních sítích. David Guetta a Milky, Just the way you are. Kysáci, není to tak dávno, co každý z nás musel mít ten nejchytřejší mobilní telefon, ale tato doba je zjevně pryč. Mladí neboli teenageři udávají hodně jako trendy a směr, no a stále více teenagerů mění aktuálně chytré telefony za klasické vyklápěcí modely. Je to údajně proto, že chtějí trávit méně času na sociálních sítích a omezit neustálé notifikace, které chytré mobilní telefony nabízejí. Tak třeba tam je i jakási nostalgie po roku 2010, kdy tyhle ty Včka vyklápěcí mobily hodně frčely. No a třeba tam bude i důvod delší výdrže baterie, které vyklápěcí telefony mají. To jsou všechno důvody, které nás napadnou na první dobrou, ale já si myslím, že mladí zejména chtějí vyklápěcí telefony z toho důvodu, že konečně našli způsob, jak dramaticky ukončit hovor. Jo, protože to zaklapnutí, to má větší sílu než 3 odstavce pasivně agresivních emoji. Radio Kiss.

0: lepší než originál.
1: Jednou týdně se z moderátorů Rádia Kiss stávají také zpěváci. A protože víme, že předělávky neboli covery hodně frčí, tak my každé pátek ráno představíme novou verzi jednoho slavného hitu. A tento týden se toho pěveckého mikrofonu chopil Alex Kolva, kterého můžete slýchat, pokud nemůžete spát z úterý na středu, protože on právě v tuto noc pro vás vysílá. Je to náš noční moderátor, naše noční sova. No a Alex má rád pecky z 90. let, proto si vybral i jednu 90-kovou střelu, možná dokonce úplně největší hit všech dob z 90. let. A to je písnička What is Love a Headway. Takže přátelé, milí a drazí posluchači, pojďme si to poslechnout, jak se Alexovi, našemu kolegovi, moderátorovi, povedla zaspívat písnička What is Love. Toto je jeho verze. What is love?

0: Celou písničku si můžete poslechnout na webu kiss.cz, pak tam dát hlas, jestli to je lepší než originál. No a výsledek celovíkendového hlasování se dozvíte už zítra v pondělí v 7:30 ráno v ranním kisu. Tak poslouchejte.
1: Lepší než originál.

0: Tady je Radio Kiss, bude 8 a já vám přeji krásné svěží ráno. Zítra už začíná červen, bude prvního a to znamená den dětí, tak si připravte nějaké čokolády, nějaké odměny pro ty nejmenší. No a my vás také odměníme, protože chystáme speciální vysílání ranního Kissu. Detaily už za malý moment, všechno vám prozradím, jenom je potřeba zůstat s námi.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Chodili spolu z čisté lásky
3: a strávili spolu 10 let. V dobrým i zlým, ve smíchu i v těžkostech. Rozešli se a teď po pár letech se znovu setkávají. A jsou nuceni čelit nevyřešeným emocím, dávným zklamáním a pozor, přetrvávajícím citům. Co s nima bude dál? Kde vrátit čas? Vymazat to špatný a vstoupit znovu do stejné řeky? Romantika jako jas nás čeká v Netflixový novince Kdo miluje víc. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
4: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo. Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
5: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Posloucháš Kiss?
6: Radio Kiss.
1: Tak ho i sleduj.
6: Na Instagramu,
1: YouTube
6: a Facebooku.
1: Radio Kiss počasí.
7: Neděle bude spolu jasnou až oblačnou oblohou. Během dne bude oblačnost přibývat a objeví se také přehánky a nebo bouřky. Vítr zafouká od západu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
0: Hezké víkendování s Rádiem Kiss. Odbyla 8. hodina. Já jsem Martin Hovorka a teď vám budu pouštět Kapna Jacka a Pitbulla.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

vám všem. Máte v uších Radio Kiss, je lehce po 8 hodině. Pokud máte namířeno na ranní nákup, tak by to chtělo pořídit asi nějaké sladkosti, nějaké čokolády. Přeci jenom zítra bude Den dětí. No a když bude toho 1. června zítra, tak my jsme si pro vás připravili speciální ranní vysílání. Naše hity, náš zítřejší playlist, který budeme vysílat mezi 6. a 9. ráno, vás přenese zpátky do dětských let, do školních lavic, na školní výlety a také do času, kdy největším problémem bylo přijít domů před setměním. Takový bude Den dětí na Kisu. A takovýchto melodií nás čeká opravdu spoustu. Ovšem já ze svých mladých let, ze svého dětství si vzpomínám, že tou nejzásadnější melodií pro víkendové ráno byly buď to Kačeři z Kačerova, anebo Rychlá rota Chip a Dale. Pojďme se přesunout teďka do těch devadesátek, kdy jsme se v neděli ráno probudili. Máma s tátou ještě spali v ložnici, ale my jsme si potichu pustili telku a tam dávali Chipa a Dalea, Gadgetku a Monty.

Dale. Takové bylo naše dětství v 90. Tohle prostě patřilo k víkendům. A právě takováhle muzika na vás čeká zítra ráno na Kisu. Tak si nás nalaďte. A tady je Cyril.

0: Kiss Active Weekend.
1: Rádio Kiss je váš parťák na víkend a schválně, kysáci, tipli byste si teďka, jaké je nejnavštěvovanější turistické místo na Moravě? Schválně. Zoologická ve Zlíně. Můj kamarád, který má docela jako schozený, sježděný ty zoo v České republice, tak mi říkal, že je to jako nejvíc zoo, že nic lepšího není. Já tam byl loni shodou okolností dvakrát a co mě teda jako baví na té zlínské zoo, že ona je rozdělená na kontinenty, jakoby. Jo, oni vás vlastně postupně provedou, jak jdete tou zoo, tak vás vlastně postupně provedou Afrikou, Asií, Austrálií, Amerikou a pak tam ještě mají oblíbenou zátoku Rejnoků hnedka u vchodu, což je taky jako šílený tahák. Takže Zlínská zoologická zahrada líbí se i našemu posluchači, který se ozval. Ahoj!
2: Ahoj, Marťo, tak za mě a za moji rodinu to je 100% zoo Lešná Zlín. To je opravdu jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad, ve kterých jsem byl, a to, že jich mám za sebou hodně. Každoročně mají něco nového, prostě super. Úplně do nejvíc doporučuju.
1: Jestli máte i vy nápad, kam se vydat o víkendu, ozvěte se přes apku Rádia Kiss, stejně jako náš posluchač Milan. Děkuju za zprávu, kamaráde. A teďka už se obracím na Terezu, protože i ona by věděla o jednom skvělém místě, kde se dneska něco děje.
3: Zajděte dnes oslavit Den dětí na Landeku, můžete se seznámit a pobavit s bytostmi z landeckých pověstí, jako je landecká paní, landecký rytíř, ovčák a vodníci. Na několika stanovištích v Landek parku budou připraveny speciální úkoly. Za jejich splnění můžete získat malý díl z bajného landeckého pokladu.
1: Takže zdravíme na Ostravsko. Do těsné blízkosti soutoku řek Odry a Ostravice, zhruba 2 kilometry od dálnice D1. Tam se nachází Landek Park Ostrava. Tak, kam nás zvala Terka. Teďka další muzika Mark Korn a za okamžik Right Said Fred. Dobré ráno, tady je Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: My jsme si vymysleli, že budeme mít svoji vlastní obec a zjistili jsme, že bychom v ní nebyli sami.
2: Kiss Village se prostě ujmula.
1: Co byste tam dělali?
3: Já bych byl místní zloděj, aby obecní policie měla co dělat.
4: Tak já bych tam chtěl být gynekologem.
5: To bude vyvážet septik. Já bych se toho ujmul.
6: Já bych chtěl být manžel od Míši a bylo by to super.
1: Byla bys pomocníka manžela, hele.
7: Já bych si v Kisa

Posloucháte Radio Kiss, máme lehce po půl deváté. A asi jste už o tom slyšeli, že Česko má nového miliardáře. Pár dní zpátky vyhrál sázející téměř 3 miliardy korun. Je víc než jistý, že ten člověk bude tu identitu svojí tajit, ani se mu nedivím. Každopádně on, tento nový český miliardář, si teďka užívá svůj první miliardářský víkend. Myslíte si, že vůbec ví, jak trávit jako miliardář víkendy? Já, kdybych byl miliardář, stal se ze mě miliardář, já bych musel se asi poradit s chatem GPT. Já jsem to normálně udělal. Tady jsem napsal otázku, jak tráví víkend miliardáři. Já ho úplně vidím, ne? Prostě ten týpek si 3 miliardy tohle normálně dělá práci, v pátek ještě třeba vyřizoval nějaký maily a ty říká, no jo, já jsem miliardář, co budu dělat o víkendu, tyjo? Tak zadává do chatu GPT. Program pro miliardáře na víkend. Takže jen tak jako to shrnu, jo, co mi nabídnul tady chat GPT, umělá inteligence. Odlet z Prahy soukromým vrtulníkem nebo private jetem. Destinace třeba Saint-Tropez nebo Lake Como. Večer večeře a soukromý DJ na terase, samozřejmě včetně kvalitního šampaňského. Dále noční plavba po jezeře. Další den, ideálně třeba Monaco Grand Prix nebo návštěva Wimbledonu. Samozřejmě musíte se opět přesunout na to dané místo. Noc po závodech pak strávit v kasínu. V neděli potom brunch, oběd s výhledem na moře a na hory, krátký meeting, domluvení nějakého biznisu, no a ve 3 odpoledne letiště, private jet a letí se zpátky domů. Takový prostě miliardářský víkend. Ještě můžeme dát program pro miliardáře v Benešově. Čekej. Program pro miliardáře v Benešově. Kle? Golf Konopiště. Dobrý, neděle 13 hodin, odjezd do Prahy, zastávka na benzínce, káva do ruky, návrat do reality. No tak já doufám, že jsme poradili tomu dotyčnému. Samozřejmě přejeme, ať si penízky pěkně užije.

lehce po 9. hodině a vzhledem tomu, že už je čas, jaký je, už jsme v dopoledních hodinách, tak si myslím, že by i lidi, co včera byli na Mejdanu v Mikulově, mohli být vzhůru. Včera jsme dělali Mejdan vedle Vinice v amfiteátru v Mikulově, party plná 90. dokonce i s hvězdami 90. let. Moc jsme si to užili a moc děkujeme vám, našim posluchačům a fanouškům, že jste si udělali výlet za námi za rádiem KISS právě do Mikulova. No a vzhledem tomu, že nás teďka čeká letní období, tak těch letních mejdanů bude jako hub po dešti. A já bych měl pro vás teďka rovnou tip na další takový večírek, který bude rovnou pod hvězdami a bude vedle fotbalového hřiště. Kamenice u Prahy 12. června, je to v pátek, takže po práci legraci, jak se říká, a v Kamenici u Prahy, je to vlastně třeba nedaleko zámku Štěřín nebo kousek od Velkých Popovic, tak tady vystoupí nejprve skupina Verona a pak také Lunatic s kapelou. A k tomu ještě dva DJové Rádia KISS, Roman Anděl a také já, Martin Hovorka. Takže v této sestavě se na vás těšíme do Kamenice, ještě jednou opakuji datum 12. června. No a dvě vstupenky dám v této hodině tomu z vás, kdo jako první v playlistu Rádia KISS vychytá písničku od Lunatiků. Až uslyšíte Lunatic, volejte 210-323-323 a ten nejrychlejší z vás, který skočí po telefonu, bude mít dvě vstupenky na dvojkoncert Lunatiků a Verony. Držím palce. Radio KISS.

0: Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss a i když je venku takové počasí, že bychom si měli vzít inline brusle, kolo nebo batoh na záda, tak já vás přesto přeze všechno teďka pozvu do kina, protože v kinech je nový český film, navíc ho má na svědomí Oscarový režisér Jan Svěrák a ten poslal do kin takovou novou českou road movie, kdy se pět seniorů de facto na konci života sebere a rozhodnou se ještě jednou zažít dobrodružství na moři u břehu Řecka, kam jako parta jezdili i s rodinami před mnoha lety. Zbalí si svých pět švestek a jedou. Proto název Pět švestek. To herecký obsazení je podle mě úplně geniální. Oldřich Kaiser, Petr Kostka nebo Lenka Termerová a další. V režisérské stoličce Jan Svěrák a pozor, za kamerou i ve střižně s ním byl jeho syn František Svěrák. Takže rodinná firma Svěráků se vlastně tímto posouvá o generaci dál. Tak, můžete vzít třeba své rodiče a vyrazit s nima dneska do kina na film. Myslím si, že je to mile překvapí. Tak a kdybyste chtěli si dát burger, ideálně třeba k obědu nebo ke svačině, tak Terka ví, kam dneska vyrazit. Máš slovo.
2: Milujete burgery, tak to vás potěšíme pozvánkou na brněnský Burger Street Festival, který se koná po celý víkend v areálu Hněvkovského v Komárově. Přímo do města přijedou ty nejvymazlenější burgery z celé země. Tak buďte u toho.
1: Pokud máte také nápad, kam vyrazit v průběhu neděle, pošlete hlasovku přes apku Rádia Kiss a pojďte si s námi zavysílat. My hrajeme Davida Guettu a za malý moment taky Bryan Adams v našem vysílání.

pamatujete na své první mixované kazety plné legendárních hitů? Teď vám jeden z těch nezapomenutelných osmdesátkových hrajeme na

0: Ladíte Radio Kiss a stále čekáme, až zazní skupina Lunatic. Mám tu dvě vstupenky na jejich společný koncert s Veronou.
1: Legendy. Hudební legendy Radia Kiss.
0: Nejprve ale pozdrav z našeho pátečního hudebního speciálu, kterým je Best of Millennium. Dáme si písničku, která bodovala nejenom v hitparádách, ale také na různých mejdanech, třeba i na maturitních afterparties po roku 2010. Je to písnička, která se jmenuje I'm No Superstar a já jsem si vždycky říkal, že ve Švýcarsku mají pouze DJ Boba, že nemají žádnou jinou ikonu, která by prospala své největší hity do top 10, ale povedlo se to ještě člověku, který se říká Remedy a to je vlastně řezník. Tak jako DJ Bobo byl pekař, vyučený pekař, tak tady ten týpek, který ho teďka uslyšíte, tak to byl řezník, který se dal na klubovou hudbu a spojil se s tak významným jménem, jako byla zpěvačka Lumidy a právě proto vznikla ta písnička, kterou teďka uslyšíte. Takže hudební návrat zhruba o 15 let zpátky.

0: Kiss, a co nám to teďka dohrálo? To už nám prozradí Tomáš, který se Blesku rychle dovolal. Ahoj Tome.
1: Čau, Martine.
0: Tak co to bylo?
1: Lunetik.
0: No, já jsem si říkal, že by bylo divný, kdyby to nikdo nepoznal, ale ty jsi byl ten nejrychlejší, kdo se dovolal. Takže už máš své místo na Mejdanu 12. června jasné. Kamenice u Prahy. Lunetik, Verona a pak také dva DJové Rádia Kiss, Roman Anděl a Martin Hovorka. Těšíš se?
1: No strašně, to je super, díky moc, jsem rád, že jsem se dovolal.
0: A pojedeš zdaleka, nebo to máš jenom třeba přes kopec?
1: Máme to přes kopec.
0: Což je dobrý, protože můžeš si tam dát pár piv třeba, nebo pár drinků a zpátky to vyjdeš, vychodíš.
1: Přesně tak, no a za Jesenicí jsme kousek od Vesce bydlíme.
0: Takže naši posluchači, jenom připomínám, Kamenice u Prahy, jak tady říkal Tomáš, je to Vestec, Jesenice, nebo třeba se vám lépe hledá bod na mapě Velké Popovice, Zámek Štiřín. Tady v tomto místě je Kamenice a hnedka vedle fotbalového hřiště, tam proběhne tenhle večírek, je to v pátek po práci, Lunetik, Verona. A ještě mi řekni, máš radši Veronu nebo Lunetiky?
1: Asi radši oboje dvoje.
0: Tak já doufám, že potom vezmeš sebou někoho hezkýho a že vydržíte i třeba na následnou diskotéku, kterou budu mít pod palcem už já, s Romanem Andělem.
1: Tak to 100% vydržíme. Vemu manželku, takže to bude takový randes.
0: Tak posíláme dvě vstupenky a moc se na vás už těším. Ahoj Tomáši.
1: Ahoj.
0: Koukejte taky dorazit, ať je nás tam co nejvíc. Jenom si říkám hlavně, aby klaplo počasí. Tak já to zkusím podplatit, to počo, kolik, 500? 500 euro? To by mělo stačit, si myslím. Tady je další muzika, legenda z 90. Paul Johnson a Get Down. A za okamžik už bude 10.

0: Vaším parťákem pro nedělní dopoledne zůstává Radio Kiss, bude 10 a já jsem si uvědomil, že jsem ještě nepozdravil dnešní oslavenkyně. Je poslední květnový den, máme 31. a to mají svátek všechny Kamily. Takže ahoj Kamči, ahoj Kamily, přejeme jen to nejlepší. No a už za malý moment vám v našem vysílání Kisáci prozradím, kam za vámi vaše oblíbené Radio Kiss přijede o prázdninách.
1: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
2: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
5: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
6: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
1: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
7: Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
8: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
9: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
10: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Sapho a na Instagramu jako sapho_czsk. Safo, inspirace pro každou koupelnu.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Neděle bude spolu jasnou až oblačnou oblohou, během dne bude oblačnost přibývat a objeví se také přehánky a nebo bouřky. Vítr zafouká od západu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
2: Odbyla 10. hodina, s vámi je na Kisu Martin Hovorka, mám pro vás ATC a Sunrise Avenue, tak ať se vám hezky poslouchá.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Rádio Kiss s vámi, máme pár minutek po 10. hodině, doufám, že si užíváte skvělý víkend a stala se nám z toho taková milá tradice, že každoročně v červenci dělá Rádio Kiss Party na Máchově jezeře. Letos tomu bude stejně tak a já doufám, že 18. července ještě nic nemáte, že 18. července máte volno v diáři a že přijedete za námi. Takhle, je možný, že tam třeba už máte naplánovanou nějakou dovolenou, tak si ji přesuňte. Přehoďte si to někam jinam, já věřím, že si s tím poradíte, ale v sobotu 18. července jsme na pláži Klůček u Máchova jezera. Večer, který bude o muzice, o létě, o vodě a také o dlouhé noci plný hitů. A já věřím, že si společně tam dáme nějaký ten drink, nějakou tu klobásu na tácek a pustíme si ty dobrý hitáky. Třeba teďka v našem playlistu je připravená Emily a Ondrej Kandráč, písnička Máj. To je vlastně čerstvá novinka a já věřím, že než bude taky z party, takže se vám ta písnička tak zažije, že si ji tam společně na Máchově jezeře zaspíváme. Takže kysáci 18.7. Kiss Party Máchovo jezero. Budeme tam s vámi a vy doufám přijdete v hojném počtu. Těšíme se moc, sluníčko bude, je to objednaný.

0: Často se jezdí na dovolenou do Andaluzie a právě odtud pochází skupina, která nás v roce 2002 bavila hitem Aserehe. To byly Las Ketchup. Víte proč Las Ketchup? Protože jejich táta byl hudebník zvaný El Tomate, rajče, tak proto se pojmenovali Las Ketchup. Kiss Active Weekend. No a přátelé ze slunného Španělska, z Andaluzie, pojďme k nám domů do České republiky a pojďme se podívat, kam míří naši posluchači. Mají naplánováno jistě spoustu výletů, teďka se ozvaly holky, co berou psy a jdou se někam projít. Kam to bude?
1: Ahoj, tady Bára a já zdravím Radio Kiss, už od rána vás poslouchám. Dneska je slunečný den a my se právě chystáme s kamarádkou a se psy se projít na Křivoklát, tak uvidíme, jaká bude krásná procházka. Já vás tam všechny zdravím a mějte se hezky. Zdraví Bára.
0: Teda Báro, malinko závidíme. Berounka, Křivoklátské lesy, tam se ti to bude líbit. A třeba i vy ostatní máte tipy na skvělý nedělní výlet, tak nám nechte vzkaz přes apku Rádia Kiss, rádi ho odvysíláme. Třeba se inspirují i ostatní posluchači našeho vysílání. Teďka už míříme do východních Čech, co tam prozradí Blanka?
2: 34. ročník aviatické poutě se letos Kysáci poprvé koná na letišti v Hradci Králové, a to právě tento víkend. Nad letištěm můžete vidět pestrou řadu historických, akrobatických i vojenských letounů. A nechybí ani program na zemi, pro dospělé i pro děti. Takže do Hradce na letiště můžete vyrazit s celou rodinou.
0: Blance, děkujeme za tento skvělý tip. Dáme si Gladiátora, pak taky 24/7 a jednu písničku si po půl jedenácté Kysáci vyberete vy.
3: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky po celý víkend. Radio Kiss.

0: takže vyhráváš 3000! Jo!
1: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
1: No,
2: každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

against the boat, you're gonna be stressed. Yeah, 3, 2, 1.

0: Radiový jukebox.
1: Ladíte Radio Kiss a já jsem pokaždé v době jukeboxu napnutý jak kšandy, protože mě vlastně vždycky do poslední chvíle zajímá, jakou písničku vyberete z našeho bohatého archivu, jestli to bude něco, co hrajeme pravidelně, nebo naopak, jestli to bude něco, co už jsme třeba dlouho, setsakramensky dlouho nehráli, a toto bude ten druhý případ. Já tě zdravím, Milane, ahoj!
2: Zdar, Marťas, mohl bych tě poprosit, hodil bys tam song Stand By Me z roku 2002 od DJ Dave'a. Já mám na tuhletu písničku strašně krásné vzpomínky, prostě mám to spojený s Milénem, je to pro mě číslo jedna. Tenkrát jsme chodili hrát pinčes k nám na obecní úřad a tohle to tam prostě jelo furt.
1: To je skvělý, my tady tu písničku zafixovanou díky pingpongu.

Tak a protože já miluju Millennium, každý pátek večer na KISSu po 18. hodině moderuju pořád Best of Millennium, tak tohle to je i moje parketa, DJ Dave a pecka, která letos slaví 24 let. Stand by me!

Posloucháte Radio Kiss a pojďme si říct, že ten letošní hokejový šampionát udělal neuvěřitelnou reklamu Švýcarsku. Spousta lidí už ve Švýcarsku bylo během těch dvou týdnů, co se hokej hraje teďka, ale myslím si, že další várka lidí se do Švýcarska chystá letos v létě. Přeci jenom i do hor se dá jít v letních měsících, takže to vůbec není špatný nápad jít prozkoumat tuto zemi, do které se zas až tak často nejezdí. Všichni mají jako strach, že je to tam moc drahý, což je správný, tam to drahý je, ale je to tam nádherný teda. Ty hory, to je prostě eňoňuňo. No, chtěl jsem říct, že můj kamarád se teďka vrátil ze Švýcarska a během toho, co tam byli na tom pobytu a čekali na další hokejový zápas, tak šli taky do kina. A to byste koukali, co tam Švýcaři mají v kině. Oni tam dávají filmy i na záchodě v kině. No a situace jasná, že jo, jste v kinosále, teď dávají nějaký dlouhý film a la Titanic, něco, co má fakt jako třeba 3 hodiny a teď se vám prostě chce a už víte, že to nevydržíte, tak si odskočíte během toho filmu, jenomže těch 5 minut, co jste mimo kinosál, tak vám uteče ten děj toho filmu. No a ve Švýcarsku si prostě sednete na toaletu na trůn a tam máte před sebou obrazovku, zvolíte si ten váš kinosál a oni vám tam dávají to, co běží zrovna na tom plátně v tom kinosálu. Výborný, já jsem zvědavej, kdy tato vychytávka dorazí i do českých kin. O kolik mají ty Švýcaři zase náskok? No, než tady ta vychytávka bude tady u nás v Česku, tak do té doby si na něm, pánové, bude muset udělat uzel. Radio Kiss.

Radio Kiss a pokud míříte na nedělní výlet, tak myslete na to, že aby ten výlet byl opravdu správňácký, tak je potřeba se zastavit u stánku se zmrzlinou. A jestli třeba máte tip na nějakou dobrou zmrzku, tak dejte přes apku Rádia Kiss vědět, my to rádi pošleme v té příští hodině mezi naše posluchače, kde se dá zkrátka lízat ta nejlepší točená vanilková.

0: KIS počasí.
1: Neděle bude spolu jasnou až oblačnou oblohou, během dne bude oblačnost přibývat a objeví se také přehánky a nebo bouřky. Vítr zafouká od západu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
2: Hezké víkendování vám z KISu přeje Martin Hovorka, odbyla 11. hodina. Teď mám pro vás French Affair a One Direction.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Jste u Rádia Kiss, máme lehce po 11. hodině. Já jsem tu dneska dopoledne rozdával vstupenky na dvojkoncert Lunetiku a Verony, který se koná 12. června v Kamenici u Prahy. Dovolal se Tomáš, který říkal, že vezme sebou svoji manželku, že to budou mít jako rande. Což je vlastně hezký, protože když Lunetik hráli své první koncerty na přelomu 90. a milénia, tak spousta lidí chodilo randit na tyto první koncerty Lunetiků. Takže vlastně je hezký, že takhle po čase vezme prostě manžel manželku a řekne jí, pojďme na randíčko, jdeme si užít Lunetiky v roce 2026. To je fakt jako roztomilý. A k tomu tam bude i Verona, která tady taky je mraky leta. Myslím si, že i na koncertu Verony spoustu randíček proběhlo. Tak ale každopádně, příští víkend, a to jsem chtěl říct, tady se mnou na Kissu budou účastníci tohoto megakoncertu Lunetik / Verona. Lunetik se mnou budou vysílat příští neděli tady dopoledne na Rádiu Kiss. A já se na to šíleně těším, protože bychom třeba mohli probrat společně s Lunetikama i vaření. Uvidíme, kam všude zabrousíme. Každopádně příští neděle je jasná, to tu budou Lunetik se mnou na Kissu a teď vám hraju Taylor Swift.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Jakmile se udělá teplo, tak na ulicích potkáváte lidi, co držej kornout a pěkně lížou tu točenou vanilkovou. Ano, je hezký počasí, tak co si vyrazit na zmrzlinu? Představte si to, dokonce první verze zmrzliny existovaly už před více než 2000 lety. Ve staré Číně totiž bohatí lidé si nechávali nosit sníh z hor a míchali ho s ovocem nebo s medem. To je vlastně první verze zmrzliny. Přineste mi z hor, prosím vás, jednu sněhovou s medem. Tyjo, čím tenká platili tyjo, za tu zmrzlinu? Zlatem. Nebo naturálima ještě možná taky třeba. Každopádně mám tady teďka dva tipy od vás, od našich milých, drahých posluchačů na místa, kde mají dobrou, skvělou zmrzlinu. Poslouchejte.
2: Ahoj, já bych vás chtěla pozvat do Nučnic, do zmrzlinového domku. Je to okres Litoměřice a tam mají teda bezkonkurenční zmrzlinu v celém okrese. Nejradši mám s kořicovou, ta je úplně luxusní.
1: Děkujeme za tip a ještě míříme na Jižní Moravu. Mutěnice mají taky výbornou cukrárnu.
3: No čau, tak když na zmrzku, hele, tak cukrárnu v Mutěnicích na Jižní Moravě a tam určitě si tu frontu, obrovskou frontu vystojíte, dáme tam neskutečné dobré věci.
1: Do Mutěnic jedu příští víkend hrát nějakou svatbu někomu, takže se v této legendární cukrárně v Mutěnicích určitě stavím, tak mi tam držte místo ve frontě. Těším se.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elastáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobře.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Jo, je to dobrý.
0: Raníky od 6 do 10.

0: hudební legendy Rádia Kiss.
1: Mám pro vás nachystanou další ohromnou vzpomínku našeho kysáckého playlistu. My se podíváme až do roku 2004, kdy nás čeká jeden z nejkontroverznějších hitů tohoto roku. Písnička, která má vulgaritu přímo v názvu singlu, což tenkrát nebylo vlastně vůbec možný. To se nedělalo, až pak přišel Eamon, americký rapper, a ten vydal písničku Fuck It. Fuck It, I Don't Want You Back. Samozřejmě mnohé rádia po světě to cenzurovala, hrála se písnička ne Fuck It, ale Forget You. Někdo to měl vypípaný. Každopádně obrovský hit, nejenom ve Spojených státech, ale i tady u nás v Evropě. Například to bylo číslo jedna ve Velké Británii, kde se ty vulgarity, jako pojďme si říct, jako vůbec nikdy nenosili. Až pak přišla písnička, která působila autenticky, protože text zněl jako reálná hádka po rozchodu. Takže Fuck It, I Don't Want You Back a vzpomínka na Eamona právě teď na Rádiu Kiss.

Posloucháte si Radio Kiss, za chvilku už bude pravé poledne a já mám pro vás pecku z devadesátek jako víno. Letní pecka Summer is Magic od Playa Hity. No a pojďme se podívat na pražský Petřín, kde aktuálně budují novou lanovku. Ta stará šla do šrotů. Každopádně bude to letos v září 2 roky, co provoz té původní lanovky byl zastaven a začalo se rekonstruovat. Nový kolejiště, teď ze Švýcarska přijeli dva nové vozy lanovky a Švýcaři to jsou mistři, co se lanovek týče, tak jsme vlastně rádi, že máme lanovku přímo ze Švýcarska. Schválně si byste si tipli, jak vypadala ta původní lanovka na Petříně, jakou měla barvu. Taková ikonická bílo-zelená byla, tak ta nová bude bíločerná, ale pozor, co je důležitý, bude mít panoramatickou sprosklenou střechu. Což jako zní hodně sexy, hodně cool, jenomže ta lanovka nebude mít klimatizaci, prej to jako technicky nějak nešlo, takže ta prosklená lanovka bude jezdit bez klimy. A já si vzpomínám, že jako dítě, když jsme třeba v létě jeli na výlet, jeli jsme lanovkou na Petřín, tak tam bylo strašný vedro a představa, že to do vás pere přes ty skla. No, bude to zajímavý. Takže jestli vás zajímá, jak vypadá takový skleník na kolečkách, počkejte si do září, až to otevřou a potom s brusu novou prosklenou lanovkou směr Petřín. Zatím, pokud byste chtěli vyrazit třeba už teď, tak si vemte pořádný boty, protože to je secakramenský kopec, musíte po svých. Hezkou neděli! Radio Kiss.

0: Radio Kiss s vámi o víkendu hraje to nejlepší od 90. let, proto za malý moment třeba Aqua nebo Timmy Trumpet a taky vám prozradím, jak na Radio Kiss vyhrát ohromný prašule. Buďte s námi, všechno se dozvíte.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Za necelý měsíc na Disney Plus popáté a zároveň naposledy naporcujeme medvěda. Finální řada navazuje na události následujícího rána poté, co Sydney Richie a Sugar zjistí, že Carmy odešel z gastra a restaurace jim přenechal. Bez peněz, pod hrozbou prodeje, navíc uprostřed přívalový bouře se musí všichni pochlapit, aby zvládli poslední směnu v naději, že konečně získají michelinskou hvězdu. To zas budou nervy u medvěda od 26. června. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo. Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce, tak buď od 20. června u toho.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss. Počasí.
5: Neděle bude spolu jasnou až oblačnou oblohou, během dne bude oblačnost přibývat a objeví se také přehánky a nebo bouřky. Vítr zafouká od západu rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni.
0: Odbylo pravé poledne, na Kisu s vámi rádiová notorka Martin Hovorka a mám pro vás E-Type. Hezký poslech.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: to tady zase budou peníze.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Já mám takovou radost, když si odnesete hezkou sumičku peněz z našeho ranního vysílání. Pokaždé od pondělí do pátku, pondělí, úterý, středa, čtvrtek i pátek házíme v 7 ráno kostkou a podle toho, kolik na kostce padne, tak tolik peněz si odnesete. Zkrátka, to, co vidíte na kostce, to my vynásobíme tisícem a tolik peněz reálně odnášíte domů. Je tam bonus, když padne šestka, tak dáváme rovnou 7000 korun. Já si vzpomínám na to, jak se radovala Renča, která se dovolala ve čtvrtek. Ta si odnesla krásnýho bůra.
2: 3, 2, 1. Renčo, můžu ti říct, že nejvyšší číslo to není, ale je to hned to pod tím, protože na hrací kostce padla pětka, takže vyhráváš 5000!
0: Wow, gratulace je ode mne a já jsem chtěl říct vám důležitou věc. My to tady počítali a letos jsme už mezi vás rozdali více jak 300 tisíc korun. Tak uvidíme, jak úspěšní budete v tom dalším týdnu. Důležitý je zítra ráno v 7 poslouchat Kiss a dovolat se k nám na 210-323-323. Teďka Timmy Trumpet a víkendsky sem pokračuje. Ahoj!
1: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Skupina Aqua tu zpívala o Dr. Jonesovi a možná i doktor bude dneska potřeba v Nymburku, protože tady zhruba za hodinu začíná slavnostní otevření moderního sportovního areálu, který se nachází u bazénu a zimního stadionu. Jedná se o nový skatepark. A pojďme si říct, že je dobře, že pro děti vznikají takováto místa, že děti aspoň nebudou sedět doma u počítačů, u konzolí, u nějakých tabletů a že budou mít aktivitu přímo venku. Takže nymburský skatepark samozřejmě super. Dneska tam proběhne i skejťácká školička pro ty nejmenší, taky různé exibice, soutěže, muzika na místě, já si myslím, že i něco dobrýho k jídlu. Každopádně, pokud chcete dětem ukázat novinku v Nymburku, kam by třeba eventuálně pak mohli chodit sami, taky vemte do nového skateparku. Pokud to máte ale blíž do Brna, tak tady je aktivita úplně z jiného žánru, ale i třeba ta může být zajímavá. Veď, Terko?
2: Navštivte 24. ročník oblíbené výstavy masožravých rostlin v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty v Brně. Výstava je prodejní, tak si můžete domů odnést svého hmyzožravého mazlíčka. A na místě budou i zkušení pěstitelé, kteří rádi poradí s pěstováním těchto fascinujících rostlin.
1: Co vás čeká ve zbytku víkendu? Pochlubte se, jestli bude nějaká dobrá grilovačka nebo ještě nějaký hezký nedělní výletík. Apka Kisu, čekáme na vaše zprávy a teď už hrajeme muziku Hunter X a Golden na Rádiu Kiss.

0: Kiss. Radio Kiss.
1: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.

0: posloucháte Radio Kiss a pojďme teďka otočit náš playlist opět vzhůru nohama, protože vám dám možnost trošku zacloumat těma písničkama, dát tam něco, co máte rádi, co jste třeba dlouho neslyšeli, a já mám opravdu pocit, že nás dneska poslouchají nějací velcí fanoušci hudby 90. let, protože to, co taháte z osudí, to jsou opravdu pecky, které jsme tu dlouho neměli, nebo na který dlouho nepřišel čas ani řeč. Tak schválně, co byste si rádi poslechli teďka pár minutek po půl jedné? Ahoj!
1: Kalkuta, pojďte tam dát doktora, nebo jak se jmenuje, Bombe a Kalkutu, bomby, Kalkutu, to bude super.
0: Tak jestli vás dnes ještě žádná písnička neroztancovala, tak tahle pecka, ta vás podle mě vytáhne z gauče na to tata. Dr. Bombay a Kalkuta, a to je jeden z pilířů konce 90. let. Pojďme si připomenout díky vám i tento taneční kousek. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a já jsem si teďka vybavil těsně před 13. hodinou, že jsme to dnešní vysílání začínali v Jihlavě. Mluvil jsem o tom, že tam je dětský den, že se bude hodně oslavovat, že tam mají spoustu doprovodného programu. Pak jsme tady mluvili i o hojně navštěvované zoologické zahradě ve Zlíně. A přátelé, já to ještě dovrším, ať máme takový kompletní triptych, tak samozřejmě pojďme si říct, jaké jsou nejnavštěvovanější zoologické zahrady v Česku. První je ta pražská, pak je ta zoo ve Zlíně, o které jsme taky mluvili, že je to naprostý klenot mezi zoologickými v Česku, a ještě jsme dneska nezmínili Safari Park ve Dvoře Králové. To je třetí nejúspěšnější zoologická na území České republiky. Ale pak tady máme nejstarší zoologickou zahradu a ta je v Liberci. Tak a právě teď tato zoo začíná s budováním svého největšího rozvojového projektu a to je vlastně nová část zoo, která vzniká na zelené louce. A já jsem viděl ty, řekněme, první vizualizace, jak by to mělo vypadat, až to bude někdy v budoucnu dokončený. Vypadá to jako hvězdně, to je pecka. Vzniká tam na 13 hektarech lesa, takzvané údolí ohrožené divočiny pro chladnomilná a ohrožená zvířata. A dočkáme se třeba expozice tygrů usurijských v této nové části liberecké zoologické zahrady. Samozřejmě je to hudba velké budoucnosti, ale aspoň se máme my, co rádi do zoologických zahrad chodíme, na co těšit. Sigala před námi, taky Venga Boys a přeju vám hezkou neděli. Radio Kiss.

Radio Kiss hraje to nejlepší od 90. let a po 13. hodině vám tuhletu skvělou muziku už bude pouštět Vítě Lesák. No a já právě teď mizím do Vraňan a to je vlastně tip, kam můžete vyrazit i vy dneska odpoledne, protože ve Vraňanech tento týden odstartoval samozběr jahod, tak si jdu natrhat pár košíčků. No a děti, ty mají dneska ve Vraňanech připravený dětský den, malování na obličej, skákací hrady, to se bude líbit.

0: posluchače v zemi.
1: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: Začátek dalšího týdne bude polojasný až oblačný, déšť nebo přehánky se očekávají jen ojedinělé. Vítr v pondělí zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a trochu se ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
4: 13. je tady s váma na Kissu, švítě lesák, šavle jedou, ukáž, dobrý, zvuky jedou, muzika je nachystaná, Arash, Rebeka nebo Masterboy.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Čau Rebeka, u nás na KISu 13.06, aktuální čas, všechno nejlepší všem Kamilám, tak si užijte váš sváteční den. Možná máte dneska i narosky, tak i vám všechno nej. A co se týká dnešního dne, 31. května roku 2026, tak je taky den otevírání studánek, anebo světový den bez tabáku. Asi si půjdu za chvilku zapálit. No nic, Dua Lipa, Dario G a Kygo, to je muzika, kterou si na KISu právě teď dáme. Hezký odpoledne.
1: Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tak jeden tip ještě na dnešní odpoledne, kam můžete vyrazit, konkrétně Farma Vraňany pořádá dnes od 13 do 18 hodin Den dětí. Co vás tam čeká? Malování na obličej, hasiči, jejich technika, ukázky první pomoci, nafukovací atrace, samozřejmě i spousta jídla, spousta pití a v neposlední řadě si odtamtud můžete odnést i jahody. Což si myslím, že při tomhle počasí, parádním letním, ideální tečka po obědě, tak klidně ještě můžete vyrazit. Akce až do 18 hodin. Další hudební legenda už za chvíli. Ještě předtím London Beat a v tuhle chvíli i David Guetta, Kid Cudi, Memories. Hezkou neděli.

Připomeňte si dobu, kde vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu K.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo! Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
2: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz. Please.

0: legendy Rádia Kiss.
1: A dáme si malý výlet do Švédska, protože v roce 1998 tam vznikla šestice, která si říkala Alcazar. To už je ale minulost, protože ze šestice zůstaly už jenom tři, Andreas, Tess a Lina. A je pravda, že i v roce 2026 nechystají žádný comeback, zkrátka s tím skončili v roce 2018. Tak pojďme ještě zazpomínat na dobu, kdy byli takzvaně na vrcholu. Tady je pecka, která se roztáčí, psal se rok 2004. A Švédsko jelo tyhle bomby. Alcazar, This is the world we live in. Právě teď v hudebních legendách na Kissu.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Dneska je poslední den, kdy končí hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Je pravda, že včera večer se hodně v Kanadě brečelo, protože se hrály semifinálové zápasy, Švýcaři udolali Nory 6-0 a Finsko porazilo Kanadu 4-2. To znamená, že Kanada v finále hrát nebude a zahraje si dneska od 15.30 o třetí místo společně s Norskem, tak necháme se překvapit, jak to dopadne. No a večer samozřejmě hlavní duel v finále Švýcarsko-Finsko začíná ve 20.20. Arena je zcela vyprodaná a je pravda, že fanoušků Švýcarska tam bude určitě mnohem víc než Finska. Jsem zvědavý, jak to dopadne večer 2020.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme všechny cestovatele, pojďme se podívat, jak vypadá doprava. Mám pro vás pár dopravních nehod. Začínáme na D1, 195. kilometr ve směru na Ostravu. Další místo, kde se bouralo, je D5, 47. kilometr na Plzeň a ještě D8, 0,5. kilometr ve směru na Prahu. A ještě další nehody, České Budějovice, Žižkova, Cheb, Vrázova a Česká Lípa 5. května. Šťastnou cestu!

0: KISS počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude polojasný až oblačný, déšť nebo přehánky se očekávají jen ojedinělé. Vítr v pondělí zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a trochu se ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: Tak někde nám už slušně prší, tak zlepšíme vám náladu už za několik málo okamžiků v dalším víkendovém juboxu. S váma Vítě Lesák, hezkou neděli přeju a dáme Wanted anebo Farao.
0: To nejlepší od 90. let. Kids.

Bandit a Glad You Came u nás na Kissu. Jo, počasí venku rozdělilo republiku, někde to svítí, někde naopak pěkně prší. Tak ať tak nebo tak, víkend pokračuje a k tomu dáme i další muziku na vaše přání, tak za chvíli vytáčejte buď telefonní linku 210-323-323 a nebo můžete nahrát i zkazy přes naší kysáckou apku. Pozor, apka maximálně 30 vteřin, když by to bylo delší, tak prostě to přestane nahrávat a nám dojde jenom půlka. Scooter, Black Eyed Peas a nebo Martin Garrix, tak to je muzika, kterou si na Kissu střihneme právě teď.

0: Active Weekend.
1: A v tuto chvíli na KISSu budeme zvát na akci, která bude probíhat příští týden o víkendu. Pátek, sobota, abyste neměli chybět na festivalu, který bude plný aut, motorek a hlavně i zábavy. Káry děti motorky, to je název akce, která proběhne na Seči. Těšte se na výstavu aut, motorek, spoustu dobrot, soutěže o velmi hodnotné ceny a hlavně se na vás těší naše trojka, konkrétně Soňa Ede, Lukáš Bláha a taky moje maličkost, a to už v sobotu večer. Tak kdybyste měli cestu okolo, chtěli se pobavit, něco dobrýho zobnout, tak určitě i tam můžete vyrazit. Ještě jednou web karydetimotorky.cz. Těšíme se!
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky po celý víkend. Radio KISS.

0: studia.
1: Prospánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Víkend taky se pokračuje a dáme i další kousek, ten hudební podle vás, protože k víkendu patří i Jukebox, tak Adame, ahoj.
2: Ahoj, pustíš tam něco pro mě a pro mýho syna Matyáše nějakou pěknou pecku k dnešnímu rybolovu. Díky, čau čau.
1: Kluci, zdravíme, Petr.
3: Ahoj Víťo, mám na tebe prosbičku, prosím tě, vracím se z Chorvatska, kam jsem ve loď. Za týden se tam zase vracíme i s rodinkou, jedeme tam na 3 měsíce. Já bych hrozně chtěl, jestli bys si nepustil písničku, který v 90. byla hrozná bomba. Díky, Petr Orebič.
1: Zdravíme a ještě Mára a jeho vyznání.

Alexia, ulalala, na Kisu. Dneska je to 50 let, co vzniknul legendární song od Boniem Daddy Cool. Možná by nebylo od věci si to trošku připomenout. A je pravda, že já rád hraju nejenom tu originálku od Boniem, ale taky remix od Vinyl Shakers. A já jsem si dal tu prácičku teďka tady narychlo to nějak tak zmastit dohromady, tak doufám, že se vám to bude líbit. Tak na start, originál, a pak plynule přejdeme. Všechno nejlepší

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme taky na silnice, pár dopravních nehod pro vás máme. Začínáme na D5C, 53. kilometru ve směru na Plzeň. Bouralo se ještě jednou na D5C, tentokrát kilometr 13. ve směru na Prahu. D7, 16. kilometr ve směru na Prahu, taky nehoda. A ještě České Budějovice, Strakonická. Ať už míříte kamkoliv, šťastnou cestu přejeme z KISu.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo.
5: Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.
6: Lunch Money Lures.

0: tvůj. Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude polojasný až oblačný, déšť nebo přehánky se očekávají jen ojedinělé. Vítr v pondělí zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a trochu se ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: I po 15. si dáme to nejlepší od 90. let. Bude My Candice, budou i NSYNC, s váma Vítě Lesák. Přeju hezkou a pohodovou neděli. Pojďme na to!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Dnes everybody na Kissu. Za chvilku další hudební legenda a mám pro vás chlapíka, který dělal remixy pro všechny zásadní jména jako Michael Jackson, Madonna, Elvis Presley, Britney Spears a mohl bych pokračovat dál a dál a dál. Můžete tipovat, co by to mohlo být za člověka, já jen prozradím, že je z Velké Británie a říká si Pavel. Podrobnosti otajním už za několik málo okamžiků a taky musíme kouknout na lepší než originál, protože vaše hlasy 100% potřebujem. Rihanna, Gigi D'Agostino anebo Samfeld, muzika na Kissu právě teď.

0: lepší. Lepší než originál.
1: Zbývá zhruba 16 hodin, abyste to všechno pěkně rozčísli a dali vědět, jak se vám to líbí nebo nelíbí. Ano, lepší než originál, v pátek další, dá se říct, člověk na holení. I když nevím, jestli je to pravý slovo, Alex Kolová, noční sova, noční moderátor, si tentokrát vytáhnul sirku a řekl si, jdu do toho, vybral si Hedway, What is Love, a jeho podání to vypadá následovně. Na vás je, abyste to posoudili, jestli lepší nebo horší než originál, a poslouží vám k tomu náš web kiss.cz, kde si zároveň i celý song můžete poslechnout. Tak hlasujte kiss.cz, za chvilku hudební legendy a teď ATB, Don't Stop.

Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáků. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jasmenem je zahrát si na bubeníka. Do činelu, který máte tady ve studiu, musíte udeřit ve stejnou chvíli, kdy bicista Whitney Houston do bubnu. Ten, kdo prohraje, ten musí olíznout tomu druhému chodidlo.
0: Jasmen.
1: Seš připravená?
2: Jo.
3: To jsi napočítala teda.
1: Držte palce Patrikovi. Bude mučit Patrika Peltana.
2: Nebudu to dělat. Nebudu to dělat.
3: Víš, že pro mě to taky je trest, pojď.
2: Dobře, tak jo, tak jdeme na to.
3: Bože, to byl jak slimák, kdyby jsi rošla.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: A na Kissu máme nachystanou další hudební legendu, chlapíka, který dělal remixy třeba pro Madonu, Michaela Jacksona, U2, Underworld a těch jmen je celá spousta z těch posledních, třeba Bruno

0: I tenhle kousek čeká na vaší přízeň, novinková věc od Milky, ano, moc dobře ji znáte, tentokrát taneční kabát obstaral David Guetta, Just the way you are. No a taky samozřejmě musíme zmínit i další kusy, protože je neděle a večer, co? Kiss paráda.
1: Kiss paráda. Kiss. Radio Kiss.
0: Tohle je další novinka od Medúzy. Don't wanna go home. Jsem taky zvědav, jak dopadne Anima a Angel. A uvidíme taky, kam až se dostane Emily a Ondřej Kandráč Máj.
2: Do rána bělého muzika hraj, nech pěsen letí až na světa kraj.
0: Rozuzlení už dneska úderem 19., kdy startuje Kiss Paráda s DJem Basslickrem.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravu jsem ale nestihnul, pustil jsem si hokej, no tak znáte to, jak to chodí, tak jen orientačně, abyste věděli, Norové vedou nad Kanadou 1-0. Pojďme se ale podívat na silnice, kde se zdržíte kvůli dopravním nehodám. D11, půltý kilometr ve směru na Hradec Králové, Brno Poříčí a v Praze tři místa, Plzeňská, Spořilovská a Senovážné náměstí. Šťastnou cestu!

0: KIS počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude polojasný až oblačný, déšť nebo přehánky se očekávají jen ojediněle. Vítr v pondělí zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a trochu se ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: Hezkou neděli vám i nadále z KISu přeje Vítěz Lesák, doufám, že si užíváte ještě volna a z muziky můžu nabídnout třeba Flowridu a ještě předtím i Wakefield.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Na Kissu dozněl Flowrida a Whistle. Ať už u vás svítí slunce nebo náhodou třeba i prší, tak věřte, že vám všem je cesta otevřená, protože za dalších několik málo minut se dáme další víkendový jukebox. Tak připomínám jenom kontakty, buď telefon do studia 210 323 323 a kdybyste byli stydlíni a kdyby náhodou si něco nepovedlo, tak můžete vyzkoušet i naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. Dáme taky další music, dáme East 17, Calvina Harrise a v tuhle chvíli i Rehab a Timmy Trumpet. Hezkou neděli přeju.

0: Náš hudební dramaturg Kája sleduje předpověď počasí a podle toho taky plánuje playlist. Dneska jsme hráli Crying in the Rain a teď taky jedna upršená East 17 Let It Rain. A doufám, že zítra vám bude pršet štěstí.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Ano, pondělí až pátek, 7 ráno, hrajeme tady na Kissu až o 7000 korun. Zapište si telefonní číslo 210-323-323, zítra ráno 100% vytáčejte a házíme tady kostkou, co padne na kostce, násobíme tisícovkou, kdyby vám padla šestka, přihodíme ještě litří k tomu, takže hrajeme až o 7000 korun. Zájem je opravdu enormní, kdyby to nevyšlo zítra, pozítří, popozítří, nezoufejte, protože tahle soutěž na vás čeká až do konce roku 2026.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Radio Kiss.
1: Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss.

0: Playlistu Kissu právě teď nachystán Pekař ze Švýcarska, DJ Bobo, a toho si objednává Jirka. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě, čau.
0: Taky, máš volno nebo v pracovním procesu?
1: V pracovním procesu teďka se nacházím u Litomyšl a ještě 2,5 hodiny a už budu doma.
0: Hezky, pěkně. Tak zahrajem právě na cestu DJ Boba. Co jsi vybral?
1: DJ Bobo, Somebody Then With Me, bude to pro tebe do rádia, pro všechny kluky z otahových služeb, pro manželku Monču, synka Kubíka, dcerku Kristinku.
0: OK, tak mám to nachystaný, už to roztáčím. Šťastnou cestu přeju a zas někdy na Kisu. Ahoj.
1: Díky, nejste.
0: Taky, čau, čau.

0: v Mikulově.
1: Ano, včera proběhla na IT's party v Mikulově Snap, 666 a Verona, hlavní hvězdy celého večera. Už brzy na našich sociálních sítích najdete fotky a videa, ať už Instagram, Facebook nebo YouTube. Děkujeme, že jste dorazili v hojným počtu a další termíny najdete na našem webu kiss.cz. Další zastávka bude Máchovo jezero. Ale to je hodně, hodně daleko. Hlavně se budeme teďka motat o zítřejším dnu, protože zítra je červen, je 1. června a to znamená, že nás čeká Den dětí. A už o 6 ráno vás čeká speciální playlist plný hitů, které vás přenesou opravdu zpátky do dětských let. Já už jsem se tady lehce juknul, co tady máme nachystáno a bude to opravdu, ale opravdu jízda. Začínáme v 6 ráno v raním kisu.
2: Všechno nejlepší ke dni dětí. Kiss.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě krátce před 17. na silnice, jak tam to vypadá. D1, dopravní nehoda, 210. kilometr ve směru na Brno. Další dopravní nehoda, D35, 293. ve směru na Ostravu. A ještě tři nehody, Frýdek Místek, Frýdlanská a v Praze Dejvický tunel a ulice k Barandovu směrem na okruh. Přejeme z KISu šťastnou cestu.
0: Radio KIS. Filmové tipy.
2: Co nás v červnu čeká v Bijáku? Šetřete, bude toho dost. První červnový týden nabídne dlouho očekávaný Scary Movie 6, čili nás čeká další parodie slavných hororů. Jodie Foster jako psychiatričku, která pátrá po vrahovi svého pacoše, uvidíme ve snímku Soukromý život. A v polovině 6. měsíce si užijeme 5. řadu oblíbeného příběhu hraček Toy Story. Těšte se na skvělé snímky. Pro KIS Katka Čepelíková.
3: Zařizujete koupelnu a nevíte, kde začít? Inspiraci hledejte v Safo. Česká značka koupelen vám nově na sociálních sítích přináší přehlednou inspiraci, tipy i praktická řešení. Sledujte nás na Facebooku jako Safo a na Instagramu jako safo_czsk. Safo. Inspirace pro každou koupelnu.
4: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia KIS.

0: počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude polojasný až oblačný, déšť nebo přehánky se očekávají jen ojedinělé. Vítr v pondělí zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a trochu se ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: Za chviličku BB Rexa, Fatal's New Religion, ale ještě předtím doba boybandů, Backstreet Boys jsou nachystaný. S váma na Kissu Vítělesák, přeju hezkou sobotu, jo prdlaj, s neděli.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

a Fatal's New Religion. Ten závěr víkendu si můžete na Kissu zpříjemnit. A to jednoduchým způsobem. Necháte si zahrát právě tu vaši oblíbenou pecku a mezi 17. 18. a 18. 19. stíháme celkem 4 kousky. Tak je to na vás, 210-323-323. Vytáčejte už za pár okamžiků anebo nahrávejte zkazy přes naši kysáckou apku. Jednoduchý jako facka, Saš, Alok a v tuhle chvíli i Lukas and Steve.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Tak se trošku uklidníme, na telefonu už čeká Lenka. Leňo, ahoj.
2: Ahoj, já zdravím ze západu.
1: Zdravíme taky.
2: Zdravím tebe.
1: Díky. Jak se máme u víkendu?
2: No výborně, teď sedíme tady venku na terase před domečkem naším, posloucháme tady se švagrovou můj milovanou s manželem mým milovaným.
1: A budeme hrát nějaký taliány.
2: Ano, budeme, prosím pěkně, protože se to přála moje Romča, moje švagrová, kterou mám moc ráda. Tímto ji zdravím, jsem teda v garáži, mu ne venku, protože jsem musela pryč, aby to bylo jako OK. A chtěla bych to ještě zahrát pro mýho synovce, který včera slavil 20. švagrovku, 45 včera slavila, tak ještě jednou, že moc děkujeme, do Kinžvartu zdravím. A všem pošťákům a prostě všem, co poslouchají, a doufám, že se včerejší party v Mikulově vyvedla.
1: No, já si myslím, že to bylo hodně výživný a myslím si, že to bylo výživný i u vás, protože je vás hodně, co tam něco slavíte, je to tak?
2: No, je to tak, no, tak včera jsme slavili, dneska už odpočíváme.
1: No, to je jasný, to je jasný. Čím starší, tím léčba probíhá velmi, velmi špatně, je to tak?
2: No, je to tak. No a tak vyprošťováčka jsme si dali, taky nám dobře.
1: Tak paráda. Tak hrajeme ty taliány, tady máš Kalaros Italo Disco. Mějte se tam dobře a zase někdy.
2: Ahoj,
1: taky, čau.
2: Ahoj.

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

let na Kisu. To takhle vlastníte louku, která je blízko vody a jezdí vám tam auta a vy s tím nesouhlasíte. Tak si říkáte, co udělám. Tak tam dám ceduly, to určitě pomůže. Dáte ceduly, auta tam parkujou pořád. Tak dostanete ďábelský nápad pořádně se na těch autech vyřádit. Vezmete fekální vůz, naplníte ho víte čím a vyrazíte na místo. A celý obsah fekálního vozu vystříkáte na auta. Věřte nebo ne, je to případ z Velké Británie. Velmi vtipné video, ale pro vás, co máte slabší žaludky, to úplně nedoporučuju. Nicméně, teď si můžeme zaspívat všichni Love is all around. Láska je...

0: Rychle, ještě to dostříhat a už máme nastříháno. Tak pojďme na to, protože vaše zkazy a další víkendový jukebox, tentokrát jeden zamilovaný zkaz a velmi stručný, Jana.
1: Pára pro mého přítele Adriana, protože ho nejvíc milujem. Děkujem.
0: Tak vyřízeno a teď ještě Jana a ta už je trošku víc výřečná.
2: Ahoj, tady Katka, Vaneska a Jana. My většinou voláme z Floridy, ale teď jsme na dovolené ve Švýcarsku a chtěli bychom nechat zahrát písničku pro naši tetu a sestřičku Janičku, která slavila 27. narozeniny. A chtěli bychom jí nechat zahrát písničku I Love The Way You Are od Bruno Mars. Děkujeme moc, papa.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme se taky na dopravu, jak to vypadá. Příjezd do Prahy po D1 v okolí Merošovic. Postojíte si zhruba 15 minut. D11, příjezd do Prahy, taky zdržení. Cca 10 minut. No a pojďme se ještě podívat, kde se bouralo. Plzeň, Tylova, Jablonec nad Nisou, Liberecká a v Praze Brechtova a Svatovícká. Šťastnou cestu.

0: KIS počasí.
1: Začátek dalšího týdne bude polojasný až oblačný, déšť nebo přehánky se očekávají jen ojedinělé. Vítr v pondělí zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu a trochu se ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni.
2: 18. je tady, na KISu i nadále Vítělesák. Hezkou neděli přeju. Za chvilku Sigala, ještě předtím Me and My, dupi dupi dupi dup dup dup.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Přátelé, za chvilku si řekneme, jak to všechno dopadlo, ale v zemi javrových listů asi dneska večer to nebude úplně veselý. Co nás čeká? Dáme další dva juboxy, tak se těším na lince 210 323 323 už za několik málo okamžiků. Jdu taky projet vaše apky, které posíláte přes naší kysáckou apku a dám i C-Block, Urbano All Stars a v tuhle chvíli i Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: hraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: A já na úvod musím pustit tohle. Protože na telefonu je Cezar a Cezar se dovolal úplně poprvý. Cezare, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak trávíš neděli, prozraď?
2: Dobře, s rodičima na zahradě.
1: Hezky, takže grilovačka, koupačka, bylo něco takového dneska, nebo vás to teprve čeká?
2: Hrajeme karty, no.
1: Hrajete karty, a co k tomu zahrajeme, aby to bylo úplně ideální teda?
2: Prosím, makarenu, pro rodiče.
1: Jenom pro rodiče, je to všechno?
2: Jo.
1: OK, tak hraju pro vás, zdravím, mějte se tam a zas někdy, čau čau.
2: Děkujeme.

0: do studia.
1: Prospánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Bronz 89. mistrovství světa si odváží Norové, kteří porazili Kanadu 3-2 prodloužení a získali první medaili z velkého světového turnaje, tak gratulace veliká. Večer nás čeká už jenom závěrečný zápas, a to o zlato mezi Švýcarskem a Finskem. Díval jsem se i na vstupenky, tak totálně vyprodáno a na černém trhu vstupenky od 70 až do 300 tisíc korun. Neuvěřitelný. Kouknul jsem i na kurzy a podle sázkových kanceláří mají našlápnuto lépe Švýcaři. Tak uvidíme, jak to večer dopadne. Začíná se po 8. večer. Buď si dáme čokoládu, a nebo si dáme finskou vodku.
2: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Ina a Hot na Kissu. Hot to bude i po 19. hodině, kdy na vás čeká repríza Kiss parády s DJem Basslickrem, ale ještě předtím stíháme i další víkendový jukebox. Zdravím Jirku, ahoj.
2: Ahoj Víťo, moc tě zdraví Jirka. Já bych tě poprosil Coldplays a Chainsmoker, Something Just Like This. A já tuhle tu písničku věnuju nám všem, co si prostě vzpomínáme na retro dětství a cákáme se u nás v řece Úpě. Vodička je příjemná, perfektně osvěžující, pivečko do toho správně vychlazené, něco dobrýho k tomu, však to znáš. No prostě léto, jak má být. A samozřejmě i vám všem do Kisu jste super. Děkuji, Víťo, ahoj, Jirka.
1: Tam se žije pivečko, vodička, pohodička a v tuhle chvíli i Coldplay. Vítě Lesák se loučí, mějte se krásně, krásný zbytek víkendu a opět za 14 dní. Pa.

0: Kisparád. Kisparád. Kisparád. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda Rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: A jo, já už si mluvím, tak jako ty 3 vteřiny nevydržím, no prostě si to tady prokecám. Tak jak se sluší a patří, na Rádiu Kiss vás opět zdraví DJ Bassnicker, hej ho, pařmeni. Kdo nepaří s náma, paří proti nám. Máte se krásně, skládáte básně, máte neděli nebo máte středu, hele, 27. květen, anebo 31. květen, pořád jsme v květnu. No a pondělí bude už 1. červen, tyjo, den dětí. Ty brďo, co těm dětem koupíte, že jo? Nějaký single na CDčku, to bejvávalo dřív, dneska už tak maximálně předplatný na Spotify, ale čím vás dneska hudebně předplatím, to budou sami skvělý hudební hity Meduza, Don't Wanna Go Home. Je výborná šleha, dáme si i Bangarangu. Ježíš, to byla Bába Vanga, ta předpověděla konec světa asi 20krát. Tak Bangaranga, vítěz Eurovision Song Contest.

Na co říkám, no je to skvělý. Budou i Melky, David Guetta. To mi vlastně zrovna v neděli při reprize psal Vítěz Lesák a říkal, že to je Music Sounds Better With You Stardust. Přesně. A budou i nový holky a Mark Voss Party. To je skvělý. Protože Káťa Brzobohatá, tam je to asi před půl rokem

A já říkám, to je úžasný. A konečně je to venku. A co je ještě venku? Je Mark Horn, Semi 2, Raga Gaga Ba Bom Bom Bom Bom Bomba. Tak jdeme na to. Raga Ba Ba Bomba, desítka.

0: tam tomu krásně dávají povl. No a u nás na KISu si nasadíme, uvidíme, jak budete hlasovat na KIS.cz. Jdeme na to.
1: Novinka KIS parády, Rádia KIS.

0: Harry Kamal, Don't Wanna Go Home na Kisu a my teď jdeme na kámoše mistra Gina Montesana, a.k.a. Aquagena. Everybody's free, ano, s Aquagenem, když se někde potkáte na fóriu, tak hned, hele, to je. Nazdar, kámo, jak to jde, čau, bro, a pokecáte. Ty hity, který dal dohromady, těch bylo neskutečně moc. I za co lajze. No a rozhodně teď má na kontě překopávku od Snap. Eternity, The First Last Eternity, rok 1993, 4, 5, 6, 7, tak se to hezky točilo. A společně s Paulem Keenem dneska dopadli na 9. pozici. Hlasovali jste, dostali nějakých 14 000 hlasů.
1: Kiss paráda, místo 9.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single,

0: Tak jsme na konci Songur Polakina, teď už osmička.
1: Paráda.
2: Místo osmé.
0: Hele, tam je Anima, Lisa, Bad Angel, zní to taky skvěle. Takový energický klubíček v komerčnějším ražení. Jdeme na to.

0: takový krásný krutý drive na Kissu, osmička Animalisa, Bad Angel, Davidka Polkin, Aquagen Eternity, desítka Markon, Sebitu, Ragagaga, Bomba. A teď už přichází vítězka jubilejního 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest. Tentokrát nám vyhrála bulharská zpěvačka Dara a písnička Bangaranga. Mě to hrozně chytlo, je to jako divoká taneční show. Ta ženuška taky vůbec nevypadá špatně, no jede to krásně, luxusně. Takže jsme si tady s Kajou Lenneru, který ještě jednou zdravím, řekli, že to prostě bouchneme do Kiss Parády. Takže tip na hit Dara, Bangaranga! Teď to tady zahltíme, Eter Rádia Kiss. No to bude švihárna, jo?
1: Oh. Kiss Paráda, tip

to je šílenost, panečku, to je uchylárna. Můžete mi tady třeba Helenka u toho maluje, já si myslím, že jestli maluje pokoj, tak to tam musí být v rytmu teda pořádně no vybílený. Krásný, takže zdravíme. Každopádně, teď si jdeme dát, to je ta bangaranga, to je neuvěřitelný song tohleto. Já si říkám, tohle pustíte v 80, to chvíle má jako úplně střílí někam do neznáma, ale je to dobrý, je to výborný. Teď, Timmy Trumpet tady taky jako kolikrát střílí slepejma do neznáma. Timmy Trumpet společně s Oaks na The Place a není to jediný Timmy Trumpet, který ho tady máme, protože on vlastně stačil vydat mezi tím ještě jeden single, který mu se dost slušně daří, ale není to lepší než sedmička na The Place.

The Place, Timmy Trumpet Oaks, ano. A teď vás chci taky pozvat na sobotu, vy co posloucháte neděli, reprízu 31. května, tak jste o to přišli. Ale v sobotu nás čeká další, ne další, vlastně první letošní na tý spárty. Ono je toho tolik, toho už za náma. Protože jsme měli vlastně mega kiss party 90s v Ostravě, pak jsem byl 90s explosion minulý týden v Praze a teď 30. května se chystáme do Mikulova na 90s party live a já se hrozně těším, protože tam mám kamaráda, jmenuje se Klaus, on samozřejmě z agentury Vlny, tam mám úplně všechny kamarády, jsou skvělí, ale Klaus vždycky za mnou přijde a řekne, hele bej si, co by si tak jako chtěl objednat, a říkám, hele, Klauzi, já bych hrozně chtěl, aby přijeli 666. No takže, letos, jo? 666. No a už plánujeme příští rok, jako co, jo? Ale mi udělal radost, říká, hele, já vždycky plním sny těma interpretama, tak se na to strašně těším, že 366 budou válet absolutní bomby, jo? Bom, bom, bomba! Bom, bom, bomba! Hele, a já si říkám, jako, že jsme v Kiss parádě, asi bych neměl rád old school, ale víte, co já to dneska prdím a zahraju vám old school. Takže pozvánka na Mikulov 30. května, Snap, Verona a hvězdná sestava 666, rok 98, kdy vyšlo jejich první album Paradox. A v roce 1998, přesně před 28 lety, vlastně v květnu, byla na špici nejen pecka Paradox, ale spoustu právě hitů z alba Paradox, Alarma, Diablo a další. A já si dovolím dneska zahrát flashback v Kiss parádě. Super Upa Fly, hele, jdeme na to, jo. 666, sobota Mikulov, jeden, všichni, paříme, jo. Everybody, everybody.

0: Přesto jsem si dovolil zahrát jeden flashbíček 666 Super Upa Fly in the House. A teď už 6 Felixien. Boju turmi.
1: Místo 6.
0: Tak, upside down. Boju turmi. No jo, jedem.

0: jsme si dali obrácený svět na Radio Kiss Upside Down. Kaskáda Felix Jen a my jsme prakticky v polovině toho našeho krásného žebříčku pro 465. kolo, pro 465. přesně, se tady ozývá Kiss parádový tón na Radio Kiss a než si dáme novinku a pětku, tak si dáme ještě recapitulation. Desítka Mark Consemitu, Ragagagabam, devítka Polkin, Aquagen, Eternity, osmička Animalisa, Bad Angel, sedmička Timmy Trumpet, Oaks, Not The Place, šestka Felix Jen, Kaskáda, Boy You Turn Me a teď už novinka, kterou se vám taky představoval, Milky David Guetta, Just The Way You Are, hit, který nás brázil v roce 2005 a teď dostal krásnej David Bagetta remix, který je stylovej, který krásně zapadá do letošního roku 2026. Jdeme na to!
1: Novinka Kiss parády Rádia Kiss.

Já to záměrně rovnou přepnu, jo. Hele, poslouchejte, jo. Music sounds better with you, baby. Stardust. Mě volal Víťa Lesák minulej týden a říká, hele, slyšíš to tam? Říkám, co? Stardust, no slyším to tam. Je to skvělý. Tak ale pozor, teď na pětce. Armin van Buuren, Argy a Malorex, Like a Child. Já jsem taky jako malý dítě, když se mi letos podařilo sehnat lístek na Tomorrowland, takže si asi udělám radost a vyrazím na největší festival taneční scény na světě, Tomorrowland. A Armin van Buuren sobě headliner, no bude to masakr neskutečný, tak doufám, že mě tam neušlapete. Na pětce, Like a Child z minulý novinky, díky za všechny hlasy, protože Armin, to je prostě zabijáč. Kiss paráda. Místo pár. Hele, a teď hustě náš na zadku, jo.

Like a Child, úžasná věc. A Wayne Van Buren a RG na Kissu, kde teď už pode mnou jede drum and bassovej podklad, že já mám rád dramec, takže na čtyřce rovnou teď zazní Sub Focus, jejich vyhlasná óda s názvem Elevate. Takže to tam elevateuje. Hit, který dostal nějakých 70 tisíc hlasů, což vůbec není málo. Je pravda, že na dnešní dobu opravdu extrém. A ten drum and bass vám stále více proplouvá do ušních bolců a za to jsem opravdu rád a těší mě, že drum and bassová muzika dneska hraje takovej velký prim i na rádiu Kiss. Takže čtyřka je tady. Kiss paráda.

0: Marcelo Waits. Vaší neskutečná šleha, která to tady rozproudila v Eteru Rádia Kiss. A teď se jdeme podívat na jednu zásadní hudební novinku. Těch hudebních novinek je tady kopice, ale naše Káťa Brzo Bohatá, naše krásná noční moderátorka, no a její banda holky dali dohromady věc Party pro rok 2026. Líbí se mi o to víc, že pod remix se podepsal další skvělý hvězdný kamarád, se kterým jsme pařili v Ostravě. Mark Voss, to je producent Borovičky a vlastně Emily a Justice dává do toho spoustu energie a píle. No a původně to měly holky na svý akce, pouštěli to tam v rámci Překvapení Party 2026, no a potom se samozřejmě rozhodli, že by to taky mohli pustit do toho našeho krásného vysílání a za to jim moc děkuju, jelikož tato pišička mě třeba koncem 90. let a začátkem milénia, když se to jelo ve velkým, strašně moc bavila, i pod produkcí Petra Fidera z Verony, který vlastně holky zrodil, že ho dali dohromady. Takže holky Mark Voss Party 2026 je tady!
1: Kiss Paráda, tip na hit.

tak, že mám i husinu normálně, to je krásný song. Musí se nechat jako povedený, ten se musel poslat tady. Velký like nahoru, Kysáci, a my jdeme na bronz. Další krásný hit, no dneska jsem nějaký zkrásno hitovatel, ale Bíbírek sa Faithless New Religion, když jsem to slyšel poprvé, říkal jsem si, to je dobrý, jsem to slyšel po druhý, tyjo, to je fakt dobrý, když jsem to slyšel po třetí, kurňa, to je dobrý, jsem to slyšel po čtvrtý, tak už jsem řekl prostý slovo a to publikovat nebudu, ale v tom nejlepším slova smyslu, protože New Religion stále šplhá víš a víš, až dokonce už nám Kiss Prádu rád, jak Kiss vyhrál, ale dneska teda trojčička, no tak ještě, že to není švédský, Bíbírek sa Faithless na bronzu, New Religion. Kiss

0: T-Rexa. A vlastně svýho času, když s Davidem Gettou vydali hit I'm Good Blue, tak to bylo něco podobného, že jo? Překopaný Eiffel 65, Blue Dabadi a podívejte se na to, tyjo, takový rakety tam hážou, neskutečný. A my jdeme na druhou pozici. Obsáhnou WWF Scooter, vlastně samozřejmě tu velkou energii vám všem do celého světa nebo všude tam, kde ladíte Radio Kiss. Ray from Outer Space, vlastně původně Kelly Family, když se nemili, Feli Love with an Alien a tohle mě baví. No a za chvilku je Zbrusu nový první místo Kiss Parády. Máte se nadštěšit, kysáci.
1: Kiss Paráda. Místo druhé.
2: Scooter WNW. Welcome to the rave culture. Yes.

0: To má tak krásný zvouček tohle, jo. Neuvěřitelný. Fell in love with an alien, původně Kelly Family, Perry and Angelo, ty brďo, to byly pecky, co ty jejich dlouhý vlasy. Ty jo, to tam rozjeli bomby. Krásný časy, no už je to dávno pryč, ale co není pryč je naše zbrusunový číslo jedna. Je vlastně pravda, že Mark Voss tady úřaduje rovnou dvakrát. Jelikož v Kissparádě před chviličkou jsme si dali tip na hit Holky a Mark Voss, jejich vlastně novinku Party 2026, teda reedit starý původní klasiky, abych byl úplně přesný, abych vás neuvedl v pokušení. No a teď na prvním místě bude mít další skladbu s jeho krásnou kamarádkou Emily, která vlastně dávala dohromady hity Borovička a další. My vlastně od ní jedeme pravidelně hit Slovenka, který nám taky Kissparádu rád jakýs několikrát vyhrál. No a jejich máj, protože je konec května, tak se umisťuje z minulý novinky na prvním místě. To je takový krásný jako paradox. Uvidíme, jestli máj bude i v červnu, že se mu bude dařit v tom našem vysílání. Já vám chci ze srdce poděkovat za to, že jste ladili Kissparádu, že ji ladíte vždycky, že mi pošlete kolikrát hezký komentáře, napište mi na Instagram DJ Basecker. Chtěl jsem poděkovat i všem, který jsem třeba potkal na 90s Explosion v Praze. Bylo taky fantastický tam s váma zapařit a dát řeč i s těma interpretama. A zároveň chci poděkovat i těm, kteří poslouchají ostatní speciály, který mám tady na kontě, Horečku, Sobotní noci, Bass Machine, anebo Trance Party. Vy, co máte středu Trance Party, tak vás rozhodně lákám, protože za nějakých 8 minut startuje dnešní vydání. Takže rozhodně, Bassliker s váma ve středu nekončí, pokud máte neděli, tak čágo bylo, jak říká Terka Pennerová. Teď už ale jednička, Emily, Ondřej Kandráč, Maj, numer uno Kissparády a děkuju, hlasujte dál na Kiss.cz.
1: Kiss Paráda. Místo první.

0: Odbyla nám 8. hodina a víkendové jukeboxy s Alexem právě startují. Pojďme to rozjet.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: I'm

0: Kyokysáci, všechny zdravím, krásný večer přeji, je tady Alex a samozřejmě máme připravený jukeboxy, nedělní jukeboxy, abych vám zpříjemnil ten den, abychom si užili ještě ten večer předtím, než nám skočí teda to pondělí, ale naštěstí, zítra je vlastně krásný pondělí, jeden dětí, takže si myslím, že si to užijeme jak dneska, tak i zítra. Nebudu, nebo respektive ani vám nemusím připomínat, jakým způsobem mi posílat tady objednávky na jukeboxy, protože už to děláte sami od sebe, naprosto skvěle. Přes aplikace Rádia Kiss už mi tady přišly hlasovky, nějaký textový zprávy, prostě to frčí. Ale připomenu ještě telefonní číslo sem ke mně do studia, což je 210 323 323. Volejte, objednávejte, no a my si zatím poslechneme, co mi tady poslala Míša.
1: Ahojky, zahraj mi prosím něco pořádného pro mý kluky do auta, až máme kus cesty domů, tak ať jdeme v pořádku. Dík.
0: Dobře, zahrajeme něco pořádného pro kluky do auta a co konkrétně to bude, nám řekne Láďa?
2: Ahoj, ahoj, tady Láďa, jelikož jedeme s kamarádama do Francie, tak bych si chtěl trošku zpříjemnit cestu a rád bych zaslechl písničku Party People od Gary Chaos. Díky, čus.
0: Le français, c'est très bien. Tak jo, jdeme na to, Party People, Gary Chaos a Radio Kiss.

0: Tak jo, Kysáci, my pokračujeme dál. Už tady mám další hlasovky, respektive kupu hlasovek. A připomínám, že mi můžete taky volat na telefonní číslo 210 323 323 a objednávat si jukeboxy až do 12. Potom už si přebere štafetu. Dneska výjimečně Luky B, Lukáš Bláha. No a ten vám bude samozřejmě hrát až dokonce do rána, celou noc do 6. A co budeme hrát teďka, nám řekne Kubík.
1: Ahoj Alexi, vždycky jsem si prosil Ludovecku, ale dneska chci tvoji první novinku. V lepší než originál, jestli mi ji zahraješ, bude to pro všechny Kysáky a ať máš co nejvíc hlasů. Už jsem ti dal asi 3. Tak se měj, ahoj.
0: Je, Kubíku, ježišmarja, to tě strašně děkuju. Tohle bude asi opravdu premiéra téhle písničky, potom, co jsme to odpremiérovali v ranní show v pátek, tak teď je to asi poprvé, že to někdo zahraje mimo. A je teda trošku takový, řekl bych možná samolíbí, že se to tady hraju sám, ale pokud to chce Kubík, tak mu samozřejmě rád udělám radost. A druhá věc je, že my máme hlasování na webovkách, který končí zítra, takže samozřejmě budu strašně rád, pokud budete hlasovat, a předem se chci trošku jako i omluvit, protože já vím, že ta písnička je prostě absolutní jako banger, ten originál, a já jsem opravdu se snažil z toho vymáčknout, co mi moje tělo dovolilo. Hele, dopadlo to celkem dobře. Pokud byste chtěli slyšet celou verzi a vidět tomu videoklip, tak najdete na Kysáckém YouTube. No, už to nebudu radši rozmazávat, pojďme na to. What is love v mém skromném podání. What is love?

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem. Měli jste možnost slyšet moji skromnou verzi písničky What is Love, no a potom taky Never Alone, a já musím říct, že když nás posloucháte, tak 100% nikdy nejste alone a hlavně jste happy, protože to je náš hlavní cíl. No a budeme se o to i starat zítra, protože zítra je, jak už jsem zmiňoval, Den dětí a my jsme si připravili na dopoledne speciální takovej dětský playlist, respektive takhle, on to není dětský playlist, ale je to playlist, který vás konkrétně přenese do doby, když jste ještě byli prckové a poslouchali jste různé pecky a určitě vám zůstaly v hlavě až do dneška, takže trošku nostalgie, trošku pohody, ale hlavně spoustu dobré nálady. No a obecně u nás je to každé ráno velmi, velmi příjemný a pohodový díky ranní trojce.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Ty hrajou na tom Kisu. Teda.
3: Chci říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
2: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
4: To je pravda.
5: Mockrát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtvý homolkové.
6: Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedáno pustit, když chodím do práce nebo jedu auto, nebo mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.

0: právě vyskočil z postele a jede nás zabít.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak jo, kesáci, my pokračujeme v jukeboxech. Mám tady teďka několik textových zpráv a začneme se s Deňkou, která píše čauky. Vrácíme se z mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu a holky si vezou krásné třetí místo. Gratuluju! Přáli by si Eye of the Tiger Survivor, takže by to bylo pro Simi, Eli a celý tým Juventus Karviná. Takže a taky pro našeho tačku. Ano, málem jsem na to zapomněl, ale to je důležitý. Tak mám tady připravený Eye of the Tiger, ale není to jenom pro vás, protože Michal mi napsal: ahoj kesáci, kysačky, mohli byste mi zahrát nějakou pořádnou pecku pro moji mamku, protože si ji moc vážím. Děkuju, Michal. Tak Michale, pro mamku a pro tebe mám tady Survivor Eye of the Tiger, ale ani ty nejsi poslední, Michale, protože Lenka mi taky napsala, jelikož jsem také akorát usedla za volant, tak prosím o zahrání jakékoliv vypalovačky dle tvého výběru. No a můj výběr, respektive Zdeňky výběr, je Eye of the Tiger. A posílá to pro své kolegy, kteří se právě řídí směr Holandsko. Bohužel jejich dnešním protivníkem se stává nemilosrdná hodinová ručička, tak by jim tímto Lenka chtěla popřát šťastnou cestu a hlavně ať dorazí v jednom kuse. Samozřejmě, pokud řídíte, tak všichni hlavně doražte v jednom kuse a hlavně s úsměvem Be Happy. A myslím si, že zrovna song Survivor, Eye of the Tiger vám s tím pomůže.

0: Tak jo, kysáci, my zase pokračujeme v naší jukeboxové jízdě. Mám tady opět hlasovky a připomínám taky telefonní číslo sem ke mně do studia 210 323 323. Stačí zavolat a když budete mít štěstí, tak se dovoláte a můžeme to s vámi nějakým způsobem probrat, oslavit a hlavně objednat jukebox a poslechnout si něco, co budete zrovna vy chtít. Ale teď už budeme poslouchat to, co chce Braňo.
1: Ahoj Alexi, Braňo, prosím tě, zahraj tam Technohec. I wanna be a hippie. Po roku idem na nočnú smenu. Neviem, či sa teším, alebo sa mi chce plakať. Každopádne potrebujem nakopnúť. Pozdravujem všetkých kysákov. Pekný večer želám.
0: Braňo, rozhodně neplakej, já věřím, že to dáš úplně s přehledem. Navíc, když budeš poslouchat naše rádio i v noci, tak Luky B, Luky Bláha, Lukáš ti určitě tu nočku zpříjemní, takže to bude úplně v pohodě. A jinak já mám strašnou radost z tady té písničky, že jsi si vybral. Ona teďka začíná být čím dál tím víc populární. Teď, co tady vlastně jsem na Kisu, tak moc jsem ji neslyšel. Teďka za poslední týden už třeba nějaká, nevím, pátá objednávka. A pro mě to je song, který ve mně vyvolává ty vzpomínky z dětství. Jo? Tím, jak jsem říkal, že zítra hrajeme ty dětské písničky na Den dětí, tak tohle je přesně ta moje, protože já mám doma někde videokazetu, kdy můj táta natočil takový jako videoklip, my jsme tehdy jezdili na Matějskou a blbli jsme, já jsem byl opravdu dítě, mě bylo třeba 6 nebo 7, něco takového. A přesně to bylo na tady tu písničku a hrozně to sedlo, je to prostě správná šílenost. Takže Braňo a kysáci, tady to máte. Technohead, I wanna be a hippie. Na to nejde netancovat.

0: No a odbyla nám 9. hodina, my pokračujeme v dalších víkendových jukeboxech s Alexem na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss. Be happy.

0: tady Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
1: Ahoj, tady posluchač Jirka.
0: Ahoj Jirko, já tě zdravím, čau,
1: já,
0: čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak gratuluju, hezky ti to vyšlo. No, poslouchám, prosím tě, jsem jedno velký ucho.
1: Můžeš tam pustit něco od Skutru?
0: Něco od Skutru, no to víš, že můžu. A je ti jedno co? Nebo máš nějaký...
1: Je mě jedno co a nějakou novinku, jestli můžeš.
0: Hele, zkusím novinku, já se podívám ještě, jestli jsme ho teďka před chvilkou nehráli a on je dost možný, že jo, takže pokud by to tak bylo, tak bych pustil něco... Něco
1: já jsem byl zahrad, já jsem to neslyšel teď to vaše rádio, tak se omlouvám.
0: Jasný, v pohodě. Hele, pustím, něco pustím. A pro koho to bude?
1: Dívej, bude to pro mýho syna, Lukáša, bude to pro mou manželku, no a pro ostatní, co poslouchají rádio Kiss.
0: No tak jo, tak v tom případě Skútr letí.
1: A pro tebe hlavně.
0: Pro mě a pro vás. A odkud voláš?
1: Člověče, až Letonice u Výšková, Morava Jižní.
0: Letonice, no tak super. Tak posíláme tedy Skútry do Jižní Moravy. No a vem si, že do celé republiky, všichni si to užijeme. Tak jo. Tak jo, měj se krásně, užij si víkend a šťastný den dětí zítra, to myslím, že taky slavíš, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak jo, ahoj, ahoj. Čau, čau.
1: Čau.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem. A mám tady už další jukebox, ale hlavně mám pro vás něco ještě možná důležitějšího, protože vás chci upozornit na počasí, který se nám velmi prudce změnilo z té parády sluneční na trošku teda jako bouřku a trošku takový jako, řekl bych ani ne dokonce trošku, ale velký přepady. A mám tady už přímo hlášení z Klatov, kde je upozornění, že tam bude bouřka prvního stupně prostě, což už, když nám to chodí, tak to znamená, že to nebude sranda, takže dejte bacha, hlavně když někam jedete, řídíte, tak ať vás to nezastihne, nebo ať vás to nepřekvapí zbytečně, prostě velký déšť, heavy rain tady píšou a ještě horší to teda bohužel bude na Berounsku. Beroun taky vlastně bouřka, je tam dokonce pravděpodobnost, že by mohly padat i kroupy, je úroveň 2, takže bacha na to, jo, Beroun a Klatovy, a myslím si, že to je po celé republice, že nám občas jako sprchne a ono to může být dost znenadání, hodně, hodně moc vody a hodně nepříjemný, takže ať jste na to prostě ready. No ale aby vám to počasí nekazilo náladu, tak samozřejmě jsme tady my s nejlepší hudbou z 90. let, ale taky taneční pecky, a teď vám jednu pecku zahraju a co to bude, nám řekne Max.
1: Alexi, já bych tě poprosil o písničku, bude to nějaká cokoliv, nějaká písnička od Gigi D'Agostino, bude to pro tebe do studia a pro všechny kyselky, čau, tady Max.
0: Tak Maxi, mám to tady připravený pro tebe, Gigi D'Agostino, ovšem zahrajeme to taky pro Marušku, která mi napsala ahoj, zahrál bys tam prosím něco od Gigi D'Agostina, děkuji, s pozdravem Maruška, a já myslím, že všichni kysáci mají rádi Gigi D'Agostina, včetně mě, tak pojďme na něj. In My Mind, za chvilku taky Missing od Everything But The Girl, anebo Sunfield, Hey Sun, nebo Jerry Ropero a Coracao, ale teď už In My Mind na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy, Alex je ve studiu a Alex má pro vás otázečku. Takhle, Alex rozhodně nebude mluvit v třetí osobě, ale teď mi to tak jako přišlo, že by to mohlo zafungovat. Ne, hlejte, mě napadla jedna věc, zítra je samozřejmě den dětí a já mám hrozně vlastně na to příjemné vzpomínky. Já, když se někdo řekne den dětí, tak mi se vybaví jedna jediná věc a to je skákací hrad. Prostě moje mamka mě vždycky někam vzala, někam jsme šli a vím, že prostě v momentě, kdy tam byl skákací hrad, tak já jsem byl nejšťastnější dítě na světě. Já jsem tam šel, prostě jsem tam skákal po hlavě salta, nevím co všechno. Tak mám na to velmi příjemné vzpomínky. No a napadlo mě, že bych se zeptal taky vás, co máte vy spojený s dnem dětí. Takhle, za prvý si myslím, že den dětí je svátek, který bychom měli slavit úplně všichni, ať už je nám kolik, je úplně jedno kolik let, protože to vnitřní dítě bychom v sobě měli uchovat navždycky. No a teď se pojďme zapátrat v té paměti a zkuste mi napsat nebo poslat do hlasovky, co vy jste dělali, když jste slavili den dětí a co vám udělalo největší radost. No a další věc je, že samozřejmě pravděpodobně my jako děti jsme si rádi hrali a kdo si hraje, nezlobí a hrát si můžete dokonce i teď jako dospělí třeba zítra v ranním Kiss a dokonce můžete dokonce vyhrát i dokonce nějaký dokonce peníze.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
0: Takže vyhráváš
2: 3 000.
0: Jo!
3: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5 000.
1: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Haló, haló, tady Rádio Kiss, kdo pak se dovolal?
2: Ahoj, tady Gronča.
1: Ahoj Grončo, já tě zdravím. Jak se máš takhle při neděli?
2: Ale úplně supravě, hraju s kamarádem Pagískem, který taky poslouchá Rádio Kiss, Eurotrucky Simulator 2.
1: Jasně, takže, jasně, to je ten digitální svět, který nás poslouchá vždycky někdo
2: ano,
1: od vás.
2: Ano.
1: Tak zdravím všechny, kdo teďka jede po digitální cestě někam hodně digitálně daleko, tak hlavně ať vám to taky uteče rychle. No a chlapi, co vám pustím? Nebo tobě konkrétně?
2: Hele, pustil bys nám borovičku.
1: Jasně, to je cítím vůňu lesa, viď?
2: Ano, ano.
1: No určitě, posílám pro tebe a pro koho ještě?
2: Pro Pagíska a pro celý tým PM Logistics.
1: Dobře, tak posílám, mám to tady připravený. Hele, no a ty, já jsem tady otevřel téma hledně dnů dětí, ty, když si vzpomeneš, jak si to slavil, nebo když si třeba ještě slavíš, co je pro tebe jako nejlepší vzpomínka nebo nejlepší oslava dne dětí?
2: Hele, pro mě to je nejlepší oslava, když je volno a hlavně cukrová vata a skákací hra.
1: Jo, taky, viď, skákací hra to si musí být.
2: No.
1: A vata, zalepená pusa od toho, ježišmarja.
2: No, přesně.
1: Super, no a budeš to slavit teda tímhle způsobem, nebo máš naplánováno něco jiného na zítra, uvidíš.
2: Budu relaxovat, no.
1: Relax, ale to je taky oslava, si myslím, že
2: no,
1: kor v dnešní době. Tak jo. Tak se mě krásně posílám, cítím vůni lesa, Emily and Justice. Mm-hmm. Měj se, ahoj, čau.
2: Děkuju. Ahoj.
0: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysáci, my pokračujeme ve víkendových jukeboxech a mám tady teďka už hlasovku od Karla. Pojďme si, Karle, poslechnout, co by si chtěl.
1: Ahoj, Alexe, můžu tě poprosit o zahrání písničky od Katky Brzo bohatý, lepší než originál, poletí tobě do studia a všem kysálkům a kamionákům. Čau, Karel.
0: Tak Karle, mám to tady připravený, je to píseň Nothing's Gonna Change My Love For You, takže trošku taková jako romantika, takže malinko si dáme romantický mood, ale protože je to celkem krátká písnička, tak jsem se rozhodl, že splním teďka dva jukeboxy a další písnička poletí pro Verču, která mi napsala: ahoj, prosím, zahrát Ram Pam Pam od Minily, jsme s dcerou na cestě domů do Prahy v dešti, cestování s vámi je ale vždycky super, děkujeme Verčo, za prvý my tady za Radio Kiss. No a Verča taky děkuje. Ano, a myslím si, že když si tak hezky poděkujeme, tak nám nezbývá nic jiného, než si prostě pustit hezkou písničku a udělat si to o to hezčí. Jdeme na to. Katka Brzo bohatá, Nothing's Gonna Change My Love a potom v zápětí Minely a Ram Pam Pam na Radio Kiss.

Tak, kysáci, mám připravený další jukebox, tentokrát pro Radima, který mi napsal: ahoj, zahrál bys nám něco od Punjabi MC? No, Radime, samozřejmě, že zahrál. Moon Dia Tu Back Hair. Kiss, Radio Kiss.

0: Za minutku už máme 10. hodinu, no a my samozřejmě pokračujeme ve víkendových jukeboxech s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Haló, haló, tady Radio Kiss, kdo je tam?
2: Tady Lucka, ahoj.
1: Čau Lucko, ahoj, ahoj. Ty někde řídíš, viď? No, trošičku to slovo.
2: Já neřídím, já jsem spolujezdec.
1: Ty jsi spolujezdec, tak to si to můžeš o to víc užít, to je dobře.
2: Jo, to je ono.
1: Kam jedeš? Kam jedeš? Tam, s kým jedeš a kam jedeš?
2: S manželem a do práce.
1: S manželem do práce, nočka.
2: Ještě jednou, prosím.
1: Že tě čeká nočka.
2: Jo, no tak no, moc ne, jedeme jenom kousek.
1: Jo, tak to jo. Tak to jo, to já si myslel, že máte celou noční směnu před sebou, tak to máte v pohodě.
2: Ne, to je zítra.
1: To je zítra, jasný. No a co vám pustím tak na cestu?
2: Prosím tě, já bych chtěla Moravu. Je to?
1: Tak, Moravo, ta. No jasně, Moravo, to je prostě něco, co vždycky funguje a mám to tady připravený pro tebe. Komu posíláme?
2: Tak jako všem, jako do práce, kdo musí a tak.
1: Jasně.
2: Jenom tak jako pro radost.
1: Není to jenom pro ty, co jedou na Moravu, je to pro všechny ostatní.
2: Ne, je to i pro ty, co jedou do Prahy.
1: Dobře, tak jo. Hele, a řekni mi ještě, já jsem tady nahodil téma, zítra je Den dětí. Ty máš nějakou vzpomínku, jak jsi slavila třeba ty, nebo co je pro tebe nejlepší oslava Dnu dětí?
2: Ježišmarja. Asi to, že jsme nešli do školy.
1: Je to pravda.
2: Jako jediný, co si pamatuju, ale fakt jako jinak jako nevím.
1: No jasně, normálně se prospat a prostě vypnout ten pitomej budík a mít klid aspoň trošku jeden den, že?
2: Jo, přesně tak.
1: Jasný.
2: Jo. To bylo první, co mě jako rozkočilo, fakt jako nic jiného.
1: No tak očividně to bylo velký trauma pro tebe. No,
2: no to stávání je do dnes.
1: To stávání, no to chápu, no. No dobrý, tak tím pádem dobře dojete. Moravo už letí tady pro všechny kysáky, hlavně vám na cestu. Měj se hezky. Ahoj, čau.
2: Taky. Ahoj, čau.

Tak kysáci, dejte pozor, protože přišlo další hlášení ohledně bouřek, a to teďka z Plzeňského kraje, takže pokud jedete tam někde nebo jste venku, tak dejte bacha, protože úroveň číslo 1 bouřkového nebezpečí je už teďka hlášen právě i odtud. Nicméně, nemusíte se bát, ještě to není nic a tak moc divokýho, furt v klidu dojedete a věřím, že o to lepší ta cesta bude, když vám pustím další song na přání, další jukebox, a tentokrát pro Zdeňku, která mi píše: ahojky, prosím, zahraj Bla Bla Bla od Armina van Burena pro mě, mýho superbráchu, a pro všechny, co poslouchají buď jen tak, nebo při práci, a těm, co jezdí, hlavně se v pořádku, dojete do cíle. Díky, Zdeňka. Respektive Zdenča, takhle, abych to přesně přečetl. Tak Zdenčo, kysáci, všichni, kdo máte rádi Armina, tak tady samozřejmě Bla Bla Bla song a šťastnou cestu. Dobře dojeďte, hezky s úsměvem a s dobrou náladou.

0: Posloucháte Radio Kiss, s vámi je Alex a my tady máme dneska spoustu písniček na vaše přání, respektive jukeboxů, který si hrajeme už od 8 a budeme hrát až do 12. A zároveň jsem taky říkal, že zítra je samozřejmě Den dětí, což je už velmi, velmi brzo. A já si myslím, že mi všichni dáte za pravdu, že když jsme byli děti, tak prostě to sladký, to bylo něco, co prostě jsme museli mít vždycky, ať už to byly limonády nebo nějaký cukroviny, cukrová vata a podobně. Jenomže ono, když to člověk jakoby neuhlídal, tak to úplně nemělo nejlepší vliv na ty naše zoubky a ačkoliv jsme happy, tak kolikrát ten úsměv vypadá tak, že by mohl být výrazně víc happy. No ale nebojte, protože já mám pro vás řešení. Řeknu vám několik potravin, které můžete pravidelně konzumovat a které prospívají zubní sklovině a čím si zajistíte, že ten úsměv bude krásný nejenom v dětství, ale i v dospělosti. Na to si ale budete muset počkat, protože teď už za chvilku bude hrát Gabry Ponte nebo No No No na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, tady je Alex a ještě stále máme víkendové nedělní jukeboxy. A já jsem vám slíbil, že vám řeknu, jaké potraviny byste si mohli dávat tak, abyste měli prevenci zdravých zubů a hezkého krásného úsměvu. No a samozřejmě vám ten slib splním. Já nebudu úplně zacházet do podrobností, protože to bychom tady byli až do rána. Nicméně, první věc, sýr, jo? Sýry úplně v pohodě, vůbec bych se toho nebál, vápník, fosfor. Má to blahodárné účinky, potom je to listová zelenina, taky v kombinaci, vůbec není problém. Mrkev, ano, je to takový přirozený kartáček, to znamená, že jak to chroupáme, tak nám to pěkně ty zuby čistí. Jabko, to jsou zase žvíkací mechanismy, taky to očišťuje ty zubky. Tučné ryby, jo, tam je zase dobrý, že je ještě k tomu omega-3, mastné kyseliny, které podporují zdraví dásní a snižují zánět. Žvíkačky bez cukru, pozor, jo, jakože víme, že těch žvíkaček je spousty, ale bez těch cukrů, tak to funguje taky velice dobře. Ořechy, tam je zase velký obsah minerálů, celozrnné produkty a jahody. Takže v takovéhle kombinaci, tohle když máte v jídelníčku pravidelně, tak 100% si myslím, že ten váš úsměv vám zůstane krásný a zdravý až do konce vašich dnů. Nicméně, my pokračujeme dál, protože mi napsala Pavluše, respektive ona mi poslala hlasovku, ale ta hlasovka neměla úplně, bohužel, dobrou kvalitu a přála si Tiesta pro Kubu Krabáče, pro mě, pro všechny kysáky. No a já jsem vybral tu největší klasiku na světě. Adagio for Strings, Tiesto. Doufám, že i ten vám vyčaruje úsměv na tváři, protože my jsme Radio Kiss a my chceme, abyste byli vždycky be happy.

0: My pokračujeme ve víkendových jukeboxech a já jsem dostal velmi milou zprávu. Nebudete věřit odkud, přímo z Atlantického oceánu, protože mi poslal hlasovku Jarda, poslal mi celkem víc hlasovek. V té první nás všechny zdravil a doufal, že chytne vlastně večerní směnu a ne tu noční, protože tam má 4-hodinový rozdíl, jestli jsem to pochopil správně. No a v té druhé hlasovce už nám řekl něco víc, ale víte co, pojďme si to sami poslechnout.
1: Ahoj, tady ještě jednou zdraví Jarda Námorník. Plujeme krásně v bouři, tak mi prosím tě zahraj něco pěkného na uklidně nebo nějakou námořní. Děkuju, měj se hezky a zdravím všechny kysáky doma i ve studiu. Ahoj, Jarda.
0: Tak Jardo, prosím tě, ty jsi mi poslal i fotografii té lodi a to je teda obrovská jakož mašina, šílená. Já jsem vůbec si to ani neměl vlastně představit, co člověk může dneska kormidlovat. Předpokládám, že já vůbec jako ani nedokážu z toho popsat, co to je. To by mohlo být cokoliv. Buď vezeš nějaký obrovský balíky a tohleto, nebo to je nějaký tanker, nebo co to je vlastně, to mi napiš, ale do zprávy, to by mě zajímalo, co na té lodi převážíte. Jinak samozřejmě doufám, že dopluješ v pohodě, ono v té bouřce to musí být masakr na tom Atlantiku. Hele, nevím, jestli jsem trefil námořnickou, ale když jsem uviděl tu fotografii, tak mi v hlavě zahrála tato písnička, tak doufám, že ti udělá radost a že společně s ní proplujete tou bouří jako anděle úplně krásně. For an Angel, Paul van Dyk, teďka na Radio Kiss.

Tak kysáci, mám tady zprávu teďka od Martina, který mi píše: ahoj, prosím tě o zahrání písničky Cotton Eye Joe od Rednexu pro moji dceru Lauru, která má zítra svátek, a kámoše Patrika, tátu Honzu a všem kysákům moc děkuju, Martin. Mám tady Rednexy připravený, jinak dneska mimochodem ještě taky slaví svátek Kamila, takže pokud jste nestihli popřát, tak nezapomeňte, ještě máte hodinku a 12 minut na to, abyste to udělali, takže Kamilko, jestli mě slyšíš teďka, jestli nás poslouchá Kamilka, tak všechno nejlepší k narozeninám, respektive k svátku, já už jsem taky zblblej, on ten svátek pro někoho je možná větší oslava než narozeniny, ale i tak jako tak, tak je to vždycky dobrý důvod si prostě ten den užít. Tak doufám, že si to Kamily užili a doufám, že zítra si to užijou jak děti, tak i Laura, která má svátek jakožto dítě. A nevím teda, jestli ona nemá svátek jako jmeniny. No, řeknu vám, že nejsem odborník na svátky, ale na co jsem odborník, tak to je samozřejmě hudba. Rednex, Cotton Eye Joe právě teď na Radio Kiss. I'd been married long time ago.

0: Za minutku máme už 11. hodinu večerní, ale my stále jedeme večerní víkendový jukeboxy na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Tak už jsme vstoupili do poslední hodinky, zbývá nám ještě přesně 54 minut a pak už předám žezlo Lukášovi Vláhovi. Luky B tady s váma dneska bude celou noc až do rána, no a pak už to převezme naše ranní trojka. Ale já ještě stále mám spousty jukeboxů pro vás, které bych rád splnil, a tentokrát budeme pouštět pro Honzíka.
2: Dár Alexi, tady Honza, kamionák. Hele, akorát jsem na cestě do Norimberka v tomhle tom šíleným počasí, ještě to nepřestává, je to teda lepší, tak bych potřeboval něco na cestu. Hele, a napadlo mi, že bychom mohli pustit to, co si zaspíval ty, lepší než originál. Videoklip super, fakt jsem se zasmál. Bylo to dobrý, díky moc a zdravím všechny kesáky.
1: Honzíku, strašně moc děkuju za hlasovku. Hele, já jsem to už pouštěl tady na začátku a mně to přijde takový jako blbý to pouštět víckrát, je to jako kdybych si tady hodil svoje ego a vůbec to nepotřebuju, jsem skromný člověk a ještě bych dostal tady na budku ze zhora, že to tady moc, až moc promuju. Ale napadla mě jiná věc, vy co jste to neviděli, tak na Instagramu Radia Kiss je videoklip, případně na YouTube Radia Kiss, ten videoklip je taky k dispozici, a nebo si to můžete pustit na našem webu, protože v rubrice je lepší než originál, tak tam vždycky hlasujete, že jo, jestli to je, nebo je lepší, nebo není lepší. A to hlasování končí až zítra v 7.30, takže do té doby ještě klidně můžete naklikat, co si myslíte. Já samozřejmě budu strašně rád, pokud mi dáte hlas, že to je lepší, protože my tady máme takovou interní soutěž mezi moderátory Radia Kiss, kdo bude mít nejvíc procent. A abyste měli srovnání, tak jsem se rozhodl, že já vám pustím teďka ten originál od Hathaway. What is love? No a vy potom dejte sami mi vědět, nebo respektive sami si určete, jestli to je nebo není lepší, ale hlavně si užijte, ať už tuhle verzi, nebo tu mojí, prostě be happy. What is

0: Kiss. Haló, haló, tady Radio Kiss, kdo je tam?
1: Ahoj, ahoj, tady je Jindra.
0: Ahoj Jindro, já tě zdravím. Tak co,
1: rád, no.
0: jak ty se připravuješ na den dětí zítra, budeš slavit?
1: A tak jo, to tak trošku, víš, to se dá, tak jak vždycky byl člověk malý, tak vždycky jsme dostali sladkosti, víš, právě.
0: Jo, vždycky, jasně, to je pravda.
1: Máček a plno sladkosti, čokolády, tak. Mílený koplí a takové ty.
0: Takže taky budeš vzpomínat, že si nakoupíš nějaký sladkosti. No,
1: jo,
0: tak to je dobrý plán, to se mi líbí. No a co ti dneska pustím?
1: No, šlubnicu tanečního, třeba od Enrika Iglesiase.
0: Chceš něco konkrétního? Ale mám tady toho vlastně dost, člověče. Povídej.
1: I like it?
0: Mám, no, jasně, mám to tady. Tak jo, mám to připravený, pro koho posíláme?
1: No, pro všechny posluchače rady, jaký, pro rodiče, pro brachu, pro mě, pro tebe a kteří tě poslouchají, no.
0: Super, no tak
1: jo. Krásně hrajete jako Radio Kiss.
0: Jo, tak to ti děkujeme, to ti děkujeme.
1: A ten tvůj originál byl pěkný.
0: Ty jsi nazval to moje originálem, tak to mě hodně těší.
1: Jo, to se mi tež líbí, lepší originál, no, vždycky každého.
0: Je, tak to ti moc děkuju. Tak hlavně nezapomeň hlasovat, že zítra bude vyhodnocení, tak uvidíme, jak to dopadne. Super, tak jo, a my teďka už jdeme na Enrika Iglesiase a I like it. Měj se krásně, ahoj.
1: Tak jo, děkuji moc krát, ahoj, čau.
2: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem a já bych vám chtěl připomenout, že zítra, jenomže já myslím, že vám to vůbec nemusím připomínat, vy už všichni víte, že zítra je den dětí, ale co možná nevíte, co jsem možná jako nepřipomněl dostatečně krát, je, že zítra ráno máme speciální program pro vás, to znamená, že naše ranní trojka vám bude pouštět od 6 do 9 parádní pecky, prostě vám připomeneme ty písničky, na které jste vyrůstali, které hráli doma, v televizi nebo třeba na školních výletech. No a můžete se těšit na prostě na pořádnou dávku nostalgie a hlavně hudby, kterou si budete zpívat nejenom s vašimi rodiči, ale prostě i vy si to zaspíváte, pokud jste děti. Prostě úplně všichni budou zítra slavit, takže poslouchejte. Navíc jako bonus, nebo takhle, tohle je ten bonus, protože ten základ je úžasná ranní trojka.
1: Takhle se vstává jedině na Kisu.
2: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Mé mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Aziatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
3: To je dobrý! No, hezky.
1: Ranní Kis od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Kysáci, jdeme do finále, ještě několik posledních juboxů, než předám štafetu, ale teď už budeme hrát pro Lorixe. Tak pane Lorixi, co pak to bude?
1: Ahoj, alo, tady Lorix. Mohl bys tam prosím tě pustit Modo and Swipe Policajt? Poslám písničku sobě Lorixovi, taky tobě alo do studia a všem kysákům a kysačkám. Ahoj, Lorix.
0: Tak od Alexe pro Lorixe je tady písnička od Modo Ein, zwei Polizei. Mně tady ten song zase připomíná moje dětství, což se tak jako tematicky hodí. A já si pamatuju, že já jsem nikdy pořádně ten text neznal, samozřejmě. Poprvé jsem tu písničku slyšel, když jsem byl fakt úplně jako dítě, já nevím, mě bylo třeba 5, 4, nevím. A já jsem si to vždycky zpíval jako Ein, zwei Polizei, Dreifier, Grenadier, Siebensechs, Aftenbecks, Berebecks a prostě a jelo to, to úplně jako nesmysl. Přeskočil jsem z nějakého důvodu 4-5. Nicméně teď už vím, jak ten text je. A nejlepší si ho bude teďka poslechnout tady všichni společně na Radio Kiss. Pojďme na to, Modo 1, 2, Polizei.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute.

0: Tak jo, kysáci, jsme ve finále, už tady na mě kouká Lucky B, ale já ještě mám tady celý jeden jukebox, který bych rád splnil, protože to je moje srdcovka. No a budeme hrát pro Pepíka. Pepíku, co ti pustím?
1: Čau, tady Pepa, prosím tě, mohl bys k nám do práce zahrát od Prodigy Out of Space. Bude to pro všechny, kteří jsou na noční a mají to až do rána. Dík, čau.
0: Tak vidíte, já tady hraju, že nevím, co ten Pepík bude chtít. Samozřejmě jsem to slyšel a samozřejmě vím, že chtěl pro DJ. A proto říkám, že to mám strašně rád a těším se na to. Out of Space, já se s vámi loučím, předávám pomalu žezlo. Ještě možná budu mít na Lukyho otázečku, ale to až za chvilku. Teď už pro DJ Out of Space na Radio Kiss.

0: Tak se nám to pěkně takhle uřízlo.
1: To jsme mi nebyli.
0: To mi ne, to ono samo. Ale já už tady nejsem sám, protože už správně slyšíte. Luky Bláha, Luky B.
1: Ahoj,
0: je tady se mnou.
1: Ano, přesně tak, Luky B.
0: Čau, čau, čau. Hele, vy jste si to vlastně prohodili s Kubou, viď? On bude
1: ano,
0: v pátek.
1: On bude v pátek, bude tak hodný, že to za mě vezme.
0: Skvělý. Hele, já mám na tebe ještě otázečku, než tě pustím úplně k pultíku. My jsme tady dneska řešili, že zítra je den dětí. Ty s tím už počítáš, jo?
1: Já s tím tak nějak jako jsem připraven.
0: Jseš připraven dokonce?
1: Dokonce, ano.
0: Mám na tebe otázku. My jsme tady řešili vlastně, kdo má jakou vzpomínku na den dětí, vlastně, co to pro něj znamenalo. Aha. Jak to máš ty? Jakože pamatuješ si, že třeba, když jsi slavil ty den dětí jako dítě, co pro tebe bylo jako nejvíc?
1: No, já myslím, že jako já už jsem přece jenom trošku postarší ročník.
0: Prosím tě.
1: Ne, no tak jenom o trochu. A já myslím, že ono se to tolik jako neprožívalo tehdy.
0: Jo, a tak já to teda prožíval hodně.
1: Chápu. Takhle, já si myslím, že nejvíc to prožívala peněženka mojich rodičů. Protože já jsem tam směřoval podle mě jako tímhletím.
0: Tímhle směrem. Přímo prostě po...
1: Ano, co pak dostanu? Prostě zítra mezinárodní den dětí. Co pak asi...
0: Ty jsi měl lidský lekce dějepisu a učil ses prostě ty tvářičky, co jsou
1: tak, přesně. Takže tam to spíš šlo, jako nepamatuju si, že bych vyloženě, že bychom třeba ve škole nějakým způsobem jako ten den dětí se nějak slavili. Jsme nějaký bombony jsme dostali.
0: Jo,
1: s tím to jako tím to nás to já myslím, že nás jako trošku odbyli tehdy, no.
0: Ale ono bombonek i dneska prostě, víš co, to jako to potěší, neurazí.
1: Ne, bombon to nikdy neurazí. Mě neurazil.
0: Super. Tak jo, hele. Takže kysáci, mějte se krásně, předávám ti žezlo, no a my už teďka jdeme na Avicii, anebo třeba i na Davida Guettu.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: jsme na KISu pěkně nastartovali pondělní noční jukeboxy, vlastně úplně první v novém měsíci, v měsíci červnu, do kterého jsme vkročili. S vámi je Lukáš Bláha, no a opět dvě možnosti, jak ovlivnit náš playlist, buď skrze mobilní aplikaci, a nebo telefonní číslo 210-323-323. No a té druhé už využila Lucie, kterou zdravím na druhé straně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Lucko, ahoj, tam je veselo, tam je vás víc.
1: Jo.
0: Vy už slavíte Mezinárodní den dětí, je to tak?
1: No to samozřejmě.
0: Jo, to je dobře. Tak co pak vám zahrajem?
1: Tak my bychom prosím chtěli Tanza Kuduro pro všechny krásné mladé holky a hlavně pro vás.
0: Dobře, no tak jo, tak já zdravím všechny krásné mladé holky, ale i starší holky, které můžou být taky krásný, že jo?
1: Taky, ano.
0: Přesně. Přesně tak. No tak jo, kde pak jste vlastně?
1: Liha, to je taková malá vesnička.
0: Aha.
1: Za Příbramí.
0: No dobře, tak zdravíme za Příbram, užívejte krásně noc z neděle na pondělí, no a posíláme Danza Kuduro. Mějte se nádherně. Ahoj.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj, pa. No a dál je to samozřejmě na vás ostatních. A noc je vlastně ještě mladá v tuhle chvíli.
2: KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. A tentokrát tuším, že na Kissu by mohl být poněkud speciální nižšího ražení, vzhledem k tomu, že máme v kalendáři 1. červen, tedy Mezinárodní den dětí. Uvidíme, jaké nějaké dětské hity si případně budete objednávat. Sám jsem na to zvědav. Teď ale jedna klasika, už hodně staršího data, ale vůbec nevadí, a přeje si ji z mobilní aplikace, kam jde dnes vůbec poprvé Pavel.
2: Ahoj, tady Pavel, já bych si chtěl nechat zahrát písničku nějakou starší od Enrika Iglesiase, bylo by to tobě do studia, a všem, co kroutějí tou kulatou lopatou, hlavně opatrně, ten déšť byl fakt hroznej tady na Plzeňsku, nevím jak jinde, a hlavně všem, co jsou na noční, ať nám to všem uteče, no. Tak jo, díky moc, čau Pavel.
1: Za málo, Pavle, ano, je to tak, určitě dávejte na sebe pozor, protože napršelo ve velké většině Čech a taky na Moravě. Tak na sebe dávejte obzvlášť pozor, no a tohle už je starý dobrý Enrique a jeho Bailamo. Hezkou noc.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: Posloucháte noční jukebox na Kissu a než se vrhneme na další vaše přání, pojďme chtě nechtě ještě naposledy do Švýcarska.
1: Radio Kiss aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
0: A je konec, až je mi jich ale líto, švýcarští hokejisté na mistrovství světa po třetí za sebou skončili stříbrní, když ve finále podlehli Finům 0-1 po prodloužení. V pořadí pátý titul pro Suomi vystřelil Konsta Helenius. Určitě se po tomhle turnaji bude hodně vzpomínat i na norský zázrak, protože tihle severani si připsali vůbec první medaili po té, co v boji o bronz dojeli taky v prodloužení Kanadu. No a sotma jsme vstřebali sklabání z vypadnutí ve čtvrtfinále. Už se pomalu, ale jistě můžeme těšit na příští šampionát. Ten se uskuteční za rok v Německu a národní tým by měl odehrát základní skupinu v Mannheimu, tedy zhruba zkousnutelných 350 km od hranic. A hrát by se mělo opět ve fotbalové aréně na stadionu v Gelsenkirchenu, kde odehrál německý výběr zahajovací zápas už na mistrovství světa 2010. A podle zákulisních informací by to mohlo být právě proti naší reprezentaci. Tak to by byla velká paráda. No a taky už se rýsují skupiny. Kromě domácích nás čekají oba zámořské celky, taky Norsko, Dánsko a pak dva outsidři Maďarsko a Kazachstán. A pozor, ještě jedna vynikající sportovní aktualita. Tenista Jakub Menšík urval další brutální bitvu na letošním French Open a poprvé v kariéře si zahraje čtvrtfinále na grandslamové scéně. Poslední český zástup se ve dvouhře ztratil vedení o dva sety, ale nakonec sebral zbytky sil a nebezpečného Andrea Ljubulova po téměř 4 hodinách boje přemohl v 5setové bitvě. A to je bomba.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Jedeme pondělní noční žuboxy na Kisu a telefonní linka 210 323 323, tam by měl být připraven Petr. Ahoj Petře.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak jak ty trávíš noc z neděle na pondělí?
1: My jsme hráli večka prostě kartičky, protože jsme si dali kartičku karet, jo, pokra takovýho lehkýho.
0: Jo, jo.
1: A jako tady s tetou a s mámkou.
0: A vyhrál jsi? Vyhrál jsi?
1: No, že ne, docela jsem prohrál, no a mě to tak nemrzí, já to vždycky tak tady sponzoruju.
0: To je dobře.
1: Akci.
0: To je dobře. Většinou. Tak mi pověz, čím ti vylepšíme náladu. Dobře, máš je mít, pošleme. A někomu to zahrajeme extra?
1: No právě tady Petě, Zeně a mamince Janě a všem kyslákům prostě, který posloucháš.
0: Skvělý. Petře, tak jo, moc tam zdravíme. Mějte se krásně, hezkou dobrou noc a zase někdy v éteru, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: studia.
1: Prospánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: A představte si, že podle vašeho gusta hrajeme dokonce i na moři, protože z toho se ozval Jarda.
2: Ahoj, zdravím noční směnu. Já mám teď 9 hodin, už tam máte po půlnoci, tak se tam hezky mějte. Vám se začíná stmívat, ještě se furt houpeme, ale snad už to teď přestane. Tak se mějte. Zdravím Radio Kiss, Jarda Námořník. Ahoj.
1: Tak Jardo, držíme moc palce samozřejmě a ať se přestanete houpat. A necítíte se jako ten Drunken Sailor v podání skupiny Chill Out, kterou si právě teď dáme.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early

0: hodinách jedna objednávejte dál muziku na 210-323-323 nebo přesapku, ať si uděláte parádní noc. Teď i s DJem Bobem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Ladíte muziku na Kisu a hlavně teda právě muziku podle vás, tak jak vy si ji vybíráte, buď skrze mobilní aplikaci a nebo telefon 210 323 323, kde já už moc zdravím Petra. Ahoj Petře.
1: Pro studia.
0: Ano, ahoj Petře, omlouvám se, chvilku si asi nebyl slyšet, tak když tak ještě můžeš jednou, ať to máš pro jistotu. Povídej.
1: Tak, zdravím všechny kysáky, třeba do studia.
0: Moc děkuju. Jakou máš noc z neděle na pondělí?
1: No, jako vždycky zase pracovní, každou noc, kamion.
0: No jo. Jak to jede dneska?
1: No, je trošku silnější provoz, jako většinou ta neděle bývá taková mrtvá, polomrtvá. Dneska je toho celkem dost, tam už někde mezi Lipskem a Magdeburgem, ale teda v kamionu a osobáku, nevím, co se to děje, ale je jich dost, no. A prší.
0: A prší, veď, říkal jsi, že i v Německu je deštíček. No tak hlavně opatrně, samozřejmě. A co ti pošleme?
1: Pošel jsem nějakou Sandru, výběr nechám na tobě asi, Heal the Night nebo takový něco.
0: Přesně tak, hele, to mě hned napadlo, jak je noc, tak in the heat of the night.
1: Přesně tak. To jsem mal na mysli, a tam to uteče.
0: Tak.
1: Taková klidnější. No a bylo by to pro tebe, když tak, do studia, pro lidi, kteří nespí ve Vrchlabí, pro všechny, co nespí, a pro firmu SMD Tomsa, pro kolegy za volantem, ať jim to utíká, a hlavně pro všechny kamionáky.
0: Přesně tak, ať hlavně dojedete tam, kam potřebujete, v pořádku. Tak jo,
1: Petře. A těm dětem, když je ten dětský, ano, dneska přes, ten svátek dětské, přes, tak a ráno připomenu rodičům a dobře slobí, ať vědí, že je mají.
0: Přesně tak. A tě nenechají zase tak jako v klidu úplně. Tak jo, Petře, díky moc, měj se nádherně a přeju ti šťastnou cestu, ahoj.
1: Díky, hezkou službu.
0: A vám všem přeje Lukáš Bláha. Parádní noc.
2: Šustáky, Walkmany, Boomboxy. Osmdesátky nám dali styl, na který se nezapomíná. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu

0: Noční Jukebox.
1: I tuhle noc s datem 1. června, vlastně úvodní červnovou, nebo úvodní noc v červnu, jedeme muziku podle vás. A právě teď z mobilní aplikace, kam se ozval Carlos, který vlastně ještě reagoval na telefonát z předchozí hodiny.
2: Ahoj, já bych chtěl zahrát něco od Erotik pro ty mladý hezký holky, co ti před chvilkou volali. A hlavně taky pro tebe, ať ti to uteče. Do rána, hezký večer, Carlos.
1: No, Carlos, já moc děkuju. Tak třeba ještě holky poslouchají, no. Třeba mají ještě jakou prodlouženou jízdu na ten Mezinárodní den dětí dneska. No a taky tady vyřídím rád jeden vzkaz. Zase mě čeká bezesná noc v nemocnici, když jedna babča tu dělá objednávku cukroví pro své rodiče a druhá ho pěkně řeže. Pusť mi tam, prosím, nějakou vzpomínkovou, bude to pro tebe, pro všechny venku a ostatní, co nespí. Díky, Lenule, tak ať to uteče.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: přesně v půl druhé jsou s vámi noční žuboxy na Kisu a dříve než se vrhneme do dalších vašich přání, tak se pojďme podívat taky na dnešní oslavence. 1. červen, tak to mají jmeniny Laury, všechno nejlepší i jejím tygrům. No a co se týče narozenin, tak 89. má legendární americký herec oceněný Oscarem Morgan Freeman, taky český textař, scénárista a moderátor, neméně legendární Karel Šíp, tomu je 1,80 a herečka Veronika Kek-Kubařová, té je 39. No a taky v tento den, tedy ten úvodní červnový, přišli na svět Alanis Morissette, kanadsko-americká zpěvačka, pochopitelně její Pilulky, debutové album z roku 96, Ironic, tak to bylo velké. A stejně tak i Roger Sanchez, ten se narodil a poprvé spatřil světlo světa v roce 1967, její krajan, no a ten jeho nezapomenutelný největší hit Another Chance, hlavně taky díky tomu jedinečnému videu s velkým srdíčkem, tak ten si teď prostě musíme dát. No a pochopitelně taky připomínám, že je Mezinárodní den dětí, ovšem i Mezinárodní den rodičů a taky den Řekni něco hezkého. No tak já to řeknu. Dobrou noc, miláčci.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Jedeme pondělní noční juboxy na Kisu a právě teď číslo 210-323-323 obsadila Mája. Ahoj Májo.
1: Ahoj Kiluky.
0: Tak jak ty se máš?
1: Těle, jdu do práce, nebo do práce.
0: Ano.
1: Jako vždycky.
0: Mm-hmm. Ale, je tam takové ale drobné.
1: Je tam drobné, ale jdu jenom do středy.
0: No to je nádhera. A důvod, ty už si mi teda, já to řeknu, prozradila mimo éter, že se chystáš na dovolenou.
1: No, letím ve středu noci do Egypta.
0: Mm-hmm. A to přitom nemáš ráda teplo?
1: Ne. Radši Grodsko než Egypt, ale než teplo, ale tak.
0: Jo.
1: A to na rozeninám,
0: no tak no? Právě, takže darovanému koni, víš, jak se to říká?
1: Nekoukej, přes, ano.
0: Na dovolenou nekoukej, přesně tak. Takže, ale zase na druhou stranu, kdyby snad náhodou ti, co tě obdarovali, poslouchali v tuto chvíli, tak příště tedy opravdu, já nevím, no, tak do Třeboně třeba. Nebo bys taky mohla vyjet, víš kam?
1: Jo, no, to vím. No. Tam
0: bychom se mohli sejít. No, dobře, tak pojďme od toho, co bys ráda slyšela.
1: Chtěla bych písničku, na který jsme se domluvili,
0: no,
1: že jsem ji dlouho neslyšela.
0: Dáme Ponorku.
1: Dáme.
0: Což mi připomíná, s kým tam letíš.
1: Kamarádkou, nebo jo. Ona je něco jako moje mamča, takže jo, to je spolu letíme.
0: Takže nebudeš mít ponorku s ní na dovolení?
1: Ne, určitě ne, akorát myslím, že tam umřu a už se nedovolám.
0: Ne, to prosím tebe, nemaluj Egypt na zeď.
1: No. Při mým štěstí mě bude chtít žužlat žralo.
0: Jo, no tak to musíš opatrně, hlavně se nechoď koupat takhle v noci, no, to jsou prej nejaktivnější. Jsem
1: no,
0: jako zaslechl.
1: No, že to je nejchladněji, ne? Co vím.
0: No, tak to zase na druhou stranu, jo, no. Já bych teda, máš pravdu, že jako Egypt taky není úplně moje vysněná destinace, jelikož vždycky slyším od někoho, že jako přes den krásných 40, no. To jde, no. To chceš zažít.
1: No a to je nejlepší právě čas, právě na pokoji, na klimatizaci.
0: A to jo, to je zase velká výhoda.
1: No a když se chceš vykoupat v moři, když je přes den horko? Mhm. Jedině v noci, no, že to zase mě bude chtít žužlat žralok,
0: no,
1: takže tak. Se myslím, že se nevykoupu.
0: Ale tak já ti držím palce, doufám, že to vyjde nějakým způsobem. No a budeme někomu hrát ještě speciálně?
1: Jo, no, budeme hrát tobě, mě, kamarádovi Milošovi, kamarádovi Milanovi, všem řidičům, řidičkám a vlastně všem, co jsou vzhůru, co nemůžou spát,
0: skvělý.
1: Anebo nechtějí spát.
0: No tak, jo. No tak prosím tebe, užij si dovolenou, i přesto, že se ti tam teda evidentně hrozně chce a hlavně se nám brzo vrát a v pořádku.
1: Další týden ne, ale pak za 14 dní volám.
0: Tak se budeme těšit, měj se nádherně.
1: Tak jo, tak
0: ahoj, pa. Radio Kiss.

0: takhle se vstává jedině na Kissu. Lepší než originál.
1: Alex Kolova, náš moderátor. Co to je za song, nebo jak to máme uvést?
2: Já jsem si 100% jistý, že všichni naši posluchači poznáte ten song z prvních tónů.
3: Já celou dobu myslel, že to byl originál.
4: Tak tohle byla naprostá paráda.
2: Děkuju.
1: Alex, se taky můžete zasypat láskou nekonečnou. Díky hlasování na webu kiss.cz.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: A nehodláme na tom nic měnit, budeme v tom hezky pokračovat. A to i právě teď, kdy si dáme jednu těžkou romantiku, protože do mobilní aplikace dorazila tahle hlasovka od Sabriny.
2: Ahoj Lukáši, chtěla bych nechat zahrát písničku mojí lásce, protože právě před chvílí mě vyznal lásku a dal mi slib. Byla by to písnička od Whitney Houston z filmu Osobní strážce a vzkázat mu: miláčku, mám tě moc ráda a moc tě miluji a budu tě mít pořád ráda až do smrti. Díky, Sabrina.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.